z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie. Takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost. Jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží. Tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura. Všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajeďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko. Takže,
1: mejdan řekněte, takže, jsme hodovní sály.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý. Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
4: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
1: No pa, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali?
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
4: já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale vašeho, nemám kartičku.
1: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční. Ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je myslím to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, aby byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si říkám, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat tak, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál.

0: popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský, a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
1: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
2: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodůr, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet, takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova. Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáži?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystaná do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tady nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No
0: jasně, ale... Předpokládám, to byl svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkohol naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě reci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No, to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, já mám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zaloty. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Přes padem je kousek.
3: No vydá.
5: No on má, toho, já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžej šediváčku Fong tady v Orlických horách.
5: No jo.
3: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
3: Nightwork,
8: a najdou signál.
3: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
5: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
8: Je to tak.
5: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
3: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Já myslel Mimoň.
9: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
3: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
5: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
3: Ano.
5: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
3: Ano.
5: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
3: To je jako trénink na červený koberec?
5: Jo, tak nějak. No.
3: Jo.
5: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
3: Nahoře se chytnou.
5: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to smysl.
3: A jde to v čemkoliv, v holinkách, teniskách, v lodičkách?
5: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
3: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
5: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
3: No, jo.
5: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
3: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
10: Marcel, dobrý den.
3: Marcel, v autě?
10: Ano.
3: Dobře. Na cestě kam? Domů.
10: Na cestě z práce domů.
3: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
10: Já myslím, že 76.
3: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
5: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
3: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
10: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
3: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
5: Ne, já jsem to nenapsala, chaj pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
3: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
5: Asi předevčí.
3: Tak teď si dáme takhle ze záznamu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zavíme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem, jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jaksi pravidlo.
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: jsme vysvětlili zevrubně. Dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla...
4: Ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více a ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou. Natočil jsi, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
1: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
0: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
2: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
3: Děkuju.
2: A já bych chtěl Bčko.
0: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
3: Halo.
4: Dobrý den, tady František, posluchač, a já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
3: ano,
4: mám
3: děkuji.
4: Doma potečku.
3: Máte jo, sakrič.
0: Děkujeme za to hlasování. Vítáme dalšího.
5: No, dobrý den, tady Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
3: Děkuji vám.
5: Chtěla bych Ačko.
0: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomás má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
0: Ano.
6: A přála bych jí taky Bečko.
0: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem. Tady je ukázka, teda nazvaná Co je to spravedlnost?
7: Hurvajs?
8: Co je?
7: No kam pak uháníš?
8: Do kina.
7: A na co?
8: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
7: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
8: Ale?
7: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
8: Proč?
7: Protože jsi rozbil okno.
8: Já ne.
7: A kdo asi?
8: Mánička.
7: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
8: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
7: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
8: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
7: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
8: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
7: Hurvajs.
8: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
7: No takhle je to spravedlivé.
8: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
7: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
8: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
7: No co to jo, to jistě.
8: A kdo?
7: Ten, kdo je starší a zkušenější.
8: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
7: No jistě, jsem přece tvůj otec.
8: A otcové mají vždycky pravdu?
7: No ano, sám sebou.
8: Protože jsou starší, zkušenější?
7: No ano.
8: A chytřejší než jejich synové?
7: Bodeď.
8: Aha, a... Taťulínku?
7: Co zas?
8: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
7: Přece Edison.
8: Tak proč ne jeho otec?
7: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
8: No nevím, taťulínku.
7: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
8: Hurá!
7: Ale 200krát.
8: A proč?
7: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
8: No, tak to už jsem pochopil.
7: Ano?
8: Spravedlnost je právo silnějšího.
7: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
8: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
7: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
8: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
3: Bohužel.
0: Ne?
3: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znal jsem některý ty lidi tady z toho okolí. No. Mm-hmm. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo. Ale jako...

0: ty, takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
0: Ne.
1: Na žádné.
0: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
0: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hurvínkově jako malej.
0: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
0: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Pejvou Mazurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
0: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
0: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
0: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný,
1: jako,
0: ano.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
0: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
0: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka, s kým bude, s Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černočku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
3: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló.
5: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
5: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
6: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
7: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
6: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a tam taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
8: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
9: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mám ujedobu, zde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na bytosti dokážeš sa iba smiať, a na krebety odpovieš im úsme bom. A na ulici zapáči sa narazej strom, nečiť sa smilej, začni, a že ma budeš mať, si začni, noho starosti.
0: Humoriáda.
1: Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hydrologové v plzeňském kraji redukují záplavové oblasti menších toků. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Žací loď znovu vyplouvá na velký bolevecký rybník v Plzni. Na lázeňská města v Karlovarském kraji upozorňují nové dopravní značky. Bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Gazíková. Na řadě menších toků v plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové totiž aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehů podél Manětinského potoka na severním Plzeňsku, kde se bude nově moci stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo dosud zakázáno. Pokračuje nezávislý starosta Manětina Kamil Hanus.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj. Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova, kde byla ta záplavová zóna také zmenšená, a vidím, jak to jako pomoc obyvatelům podél toku přímo ve městě Manetín, kde by mohly vzniknout nové rodinné domy.
2: Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají také třeba v Dolních Sekyřanech u Vejprnického potoka na severním Plzeňsku. Udržovat dobrou kvalitu vody ve velkém boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď. Reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. V provozu je zhruba měsíc a v těchto dnech pokračuje s intenzivní přípravou na letní sezónu, potvrzuje Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně.
4: Jezdí v pracovní dny každý den a vyžíná ty ponořené rostliny tak, abychom upravili místa pro koupání a pohodlně se tam dalo plavat. I vlastně přes ty rostliny odčerpáváme živiny, které by mohly být potravou synic a mohly by nám způsobovat problémy s kvalitou vody.
2: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Karlovarský kraj instaluje v regionu dopravní značky upozorňující na lázeňská města, především s ohledem na zápis léčebných středisek do seznamu světového dědictví UNESCO. Podle primátorky a krajské radní Andrej Pfeffer-Ferklové z hnutí ANO je cílem nového dopravního značení upozornit na 5. výročí zapsání skupiny lázeňských měst na prestižní seznam.
5: My jsme se asi 5 let snažili o to, aby jsme umístili tyhle ty hnědé cedule u silnic s označením UNESCO, a už se nám to konečně podařilo, takže to není jenom tady v Karlových Varech, ale je to v Mariánských Lázních, ve Františkových Lázních, takže se nám povedlo opravdu ty cedule po dlouhé době umístit, takže z toho mám obrovskou radost.
0: Sport.
2: Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Triramadány z Indonésie. Německý tenista Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou 10 Itala Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siňaková ovládla s Američankou Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie.
0: Počasí.
2: Čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29 a na horách bude 22 až 25 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/145 ulice Vimperská u Kašperských hor na Klatovsku pozor na práce na inženýrských sítích, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné ráno vám přejeme, máme 5 minut po 5. hodině. Ve chvíli, kdy jeho vrstevníci už většinou končí trenérskou kariéru, on je na jejím vrcholu. Za poslední 3 roky zažil Miroslav Koubek velký kariérní vzestup. V červnu roku 2023 byl bez práce a blížily se jeho 72. narozeniny. Teď už se jako kouč národního týmu chystá na mistrovství světa. Než se za ním vypravíme, ještě tu budou děti v rubrice Ahoj rádio.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Která země je vám sympatická a proč?
1: Naše, protože tam mám všechny kamarády a známí.
2: Itálie, protože je tam moře.
3: Chorvatsko, protože je tam teplo.
4: Německo, protože je tam hodně dobrý akvapark.
5: Slovensko, protože jsem tam byla a líbilo se mi tam.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do 24. týdne roku 2026. Na hodinách máme 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A jaké bude pondělí v regionu? Čekáme skoro jasno až polojasno. Ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na Plzeňsku až 29 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách od 22 do 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biometeorologická zátěž je dneska na jedničce.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: 5:21, přejeme hezké ráno. Blíží se mistrovství světa ve fotbale a dneska se zaměříme na trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. Z kouče, který byl po 70. bez angažma, se během 3 let stal trenér národního týmu, který má na kontě několik úspěchů v pohárové Evropě.
2: Trénovat národní mužstvo je asi největší prostě podsta a čest.
3: Prohlásil Miroslav Koubek krátce před loňskými Vánoci, poté co se stal novým trenérem fotbalové reprezentace.
2: Pro mě to je samozřejmě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře.
3: Ve 74 letech už Koubek asi ani nečekal, že by taková nabídka někdy mohla přijít. Nejvyšší soutěž si poprvé jako trenér vyzkoušel až krátce před 50. a bylo to v Plzni, která se mu stala osudnou. Když se totiž na západ Čech po 14 letech vrátil, získal s Viktorií mistrovský titul.
4: Díky všem a můj názor je, že pro tyto chvíle to fotbal děláme. Pro tyto chvíle. To je to má smysl.
3: Krátce po začátku další sezóny byl ale Koubek odvolán. Po skoro roční pauze následovalo v roce 2016 angažmá u Bohemians, kde ale ani nedokončil sezónu. V tu dobu už byl také asistentem trenéra Karla Jarolíma u reprezentace. Celý realizační tým ale v září 2018 skončil. Na další nabídku pak musel Koubek čekat až do roku 2021, kdy si ho vyhlédl Hradec Králové. Druhou sezónu na východě Čech ale kvůli zdravotním potížím nedokončil. O pár měsíců později, v létě 2023, se ale znovu vrátil do Plzně.
5: Vítězem ankety trenér roku 2024 se stává Miroslav Koubek. Gratuluju.
3: Mezi roky 2023 a 2025 Miroslav Koubek sbíral z Plzní úspěchy hlavně v pohárové Evropě. Západočeši si zahráli čtvrtfinále konferenční ligy a pak také postoupili do osmifinále Evropské ligy.
2: Vždycky to je tlak obrovský, mezinárodní tlak je obrovský. A je to kontinuální prostě zkušenost trvající skoro 2,5 roku, tak je to určitě dobrý, jako lepší než to nemít. Jo. Já jsem se přesvědčil s klukama z Plzně, když jsme ty evropské poháry hráli, že proti 90% mužstvům, který byli herně lepší, na míči lepší, se dá uspět. Jako.
3: Na konci září loňského roku vedení Plzně Koubka odvolalo. Bez práce ale dlouho nebyl. V prosinci se totiž stal trenérem národního týmu.
6: Má zkušenosti, je to trenér, který dokáže reagovat na utkání, ať už změny hráčský nebo rozestavěním. Neposlední zadě musím zmínit i to, že vlastně on, co se týče evropské scény, byl velice, velice úspěšný poslední 2 roky, takže tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
3: Vysvětlil generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd, proč právě Koubek dostal důvěru pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
7: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Sázka na Koubka vyšla. Čeští fotbalisté po penaltách nejprve vyřadili Irsko a pak porazili stejným způsobem i Dánsko. V samostatné historii se tak Miroslav Koubek stal po Karlu Bricknerovi teprve druhým trenérem, který dovedl národní tým na mistrovství světa. A na šampionátu bude po 78-letém Dicku Advokátovi druhým nejstarším trenérem.
2: Určitě, to říkám to od začátku, že bychom rádi ze skupiny postoupili. Máme v hlavách jednoznačně, že se nejdeme zúčastnit, ale že chceme z té své skupiny se probojovat. Naší těžké skupiny je těžká.
3: Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí ve skupině mistrovství světa postupně proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Tomáš Petr, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nová autobusová linka propojila turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje vyjíždějí z radnic na Rokycansku do Křivoklátu čtyřikrát denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skrýská jezírka a nebo hrad Křivoklát. V Plzni pokračuje rekonstrukce hlavní budovy v areálu Depo 2015. V loni se práce týkaly obnovy fasády, letos vnitřních prostor. Hotovo by mělo být v září. Aktuálně se dělají například ateliérové vestavby a opravuje se kavárna. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a také mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Úřady jim zrušily už dříve schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Iránu nebo Haiti. Jejichž týmy se turnaje účastní. Dánský fotbalista Eriksen skolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Dánská reprezentace na síti X uvedla, že je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A dnešní počasí bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru do Německa kilometr 151 u Rozvadova pozor na odstavené nákladní auto, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a s plzeňskými zajímavostmi už za chvilku navštívíme Westpark. V Plzni byl otevřen před 15 lety.
3: Tady třeba stojíme před vozem, který byl typickou kovbojskou kuchyní. Tady jsou právě ty šuplíky různý na to různý vybavení, že k tomu pochopitelně patří takovýhle autentický typický nádoby, které v té době byly, a stejně tak tady na tom ohništi potom taky od pánví a všelijakých dalších druhů nádobí až tady po ty. To je docela taková speciální věc, wafle dělat na ohni a podobně.
2: Tak věřím, že milovníky divokého západu už jsme namlsali. Poslouchejte za chviličku. Na hodinách 3 minuty po půl 6.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno vám přejeme, máme 5 hodin a 40 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Milovníci divokého západu ho dobře znají. Na okraji Plzně ve směru na Radčice se nachází West Park. Unikátní živé muzeum amerického západu bylo otevřeno před 15 lety. Jeho zakladatel Jiří Kohout si tak splnil svůj velký sen a West Park dělá každoročně radost velkým i malým návštěvníkům.
2: Já bych chtěla být indiánka, protože mám ráda přírodu a ráda pomáhám včelkám.
3: Já bych chtěla být kovbojka, protože mám ráda docela koně.
4: Já bych chtěl být šerefem. Můžu chránit slabší.
5: Já bych chtěl být kovbojem.
6: U mě naposledy vždycky převažovali ty indiáni, no ale pak to přišlo i na všechno to ostatní.
7: Lidé si tady můžou divoký západ přímo osahat a to byl záměr.
6: Naší snahou je to trošku ukazovat v takovém tom pravém světle, no a samozřejmě naším velkým zájmem je mít tady i věci, které opravdu třeba z té doby byly, nebo které k tomu patří. Tady třeba stojíme před vozem, který byl typickou kovbojskou kuchyní. Tady jsou právě ty šuplíky různý na to různý vybavení, že k tomu pochopitelně patří. Takovýhle autentický, typický nádoby, které v té době byly a stejně tak tady na tom ohništi, potom taky od pánví a všelijakých dalších druhů nádobí až tady po ty, to je docela taková speciální věc, wafle dělat na ohni a podobně. Jo. To všechno je tady možno vidět. Tady je to úplně klasická.
8: Opravdu na klasickou wafli. Ale musí se dobře udělat konzistence toho těsta, protože jinak to nejde vyklopit.
7: Wafle na divokém západě.
8: Ano, přesně tak. Wafle na divokém západě.
7: Doplnila vás dcera. Vaše rodina se tady na tom podílí také, vlastně od začátku.
6: Celý ty roky a dávno, dávno předtím, než jsme zakotvili tady, jo, protože se tím zabýváme pro úplně celý život a konkrétně moje děti jsou v tom úplně od narození.
8: Pro nás to bylo nějakým způsobem celkem přirozené, nicméně určitě to nebylo tak, že by nás do toho někdo nutil. Takže my tím, že jsme s bratrem v tomhle prostředí vyrostli, tak už i naše děti se tomu věnují. Já mám 3 dcery, bratr má syna, ale zase nikdo je nenutí, ale sami chtějí, což je na tom to nejlepší.
6: Dneska tady na tom místě můžete vidět 3 generace z jedné rodiny při indiánském tanci. Tady je možný vyzkoušet takové ty typické, asi nejznámější věci, které tady těm různým dovednostem patří a to je střelba z luku a házení tomahawkem.
7: Jak dlouho jste se tohle učil?
6: To nevyžaduje žádný velký učení. Když tady budete půl dne, tak s tím stát a házet, tak na to přijdete.
7: Došli jsme do tábora lovců kožešin.
6: Tady můžete vidět pasti, tuto past, co mám v ruce, tak to je past požvená na bobry. A jsou tady pak ještě další a další, až tady po ty velký, to jsou opravdu na velký zvířata. Když člověk otevře tuhletu boudu, tak vidíte takový běžný obydlí toho lovce.
7: Tady by se určitě dalo i přespat.
6: Kolika jsem tady spal? Tady je třeba dobová prádelna. Ty prádelny tam fungovaly, většinou to obsluhovali Číňani, kterých tam přišlo taky celá řada.
7: Tohle je pračka?
6: Tohle je pračka, ano, tady ten buben.

0: Vyvinej se nosadí tady na ten držák, nebo jak to nazvu, no a otáčivým pohybem klíčovou maní rukou to prádlo se v tom pere. On tady mě namazaný, proto vydává takovýhle zvuky. Tak asi můžeme popojít o kousek dál. A tady taková ukázka opět takového zlatokupeckého kempu, ale hlavně si to tady každý může vyzkoušet. Způsobů je celá řada, ale tady ten způsob je jeden z takových asi nejzákladnějších, takzvaný ryžování zlata. Do těch zlatých polí přiváděli vodu pomocí takových dřevěných koryt, v tom se to potom hledalo. Kruživýma pohybama té pánve se to propírá. Pokud je štěstí, že se do té pánve nabere, tak to zlato by jsme měli vidět a mělo by nám zůstat až na tom samotném dnu.
1: I v 21. století v České republice můžete zažít divoký západ ve Westparku v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Dodejme, že plzeňský Westpark v těchto dnech patří hlavně školním výletníkům, na své další příznivce se pak těší o prázdninách. Od 16. července se tam koná několikadenní akce za poznáním divokého západu.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do 6. hodiny vás ještě pozveme na dnešní kulturní akce v regionu. Teď v 5 hodin a 48 minut se ale pojďme podívat na to, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na Plzeňsku až 29 stupňů Celsia. Na horách by mělo být od 22 do 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by váš parťák v regionu. Na hodinách máme 5 hodin a 53 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum a galerie Plzeňska v Mariánské Týnici zve na první přednášku jarního cyklu za poznáním baroka. Na téma malíři a jejich institucionální zázemí v období baroka bude přednášet Radka Heislerová. Začíná se v 17. hodin. Ondřeje Sokola v roli Belmonda můžete dnes vidět v Měšťanské besedě v Plzni v rámci projektu Divadlo v kině. Tam promítají záznam představení Dámský krejčí. Fraška o nevěře, převlecích a lžích v provedení pražského činoherního klubu začíná v 19 hodin a 30 minut. Pokračuje Plzeňský varhaní festival 2026. Čtvrtý koncert patří Janu Kopřivovi, který vystoupí místo nedávno zesnulého varhaníka a pedagoga Lukáše Hurtíka. Zahraje tři fantazie Maxe Regera v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni, zazní od 19 hodin. Divadlo Dialog v Plzni uvádí komedii Rychlorande a neb to nevymyslíš. Na koho můžete narazit, když si chcete někoho narazit formou speed datingu, se dozvíte od 19 hodin a 30 minut. Slaměný klobouk a neb Helenka bude ráda je Miroslavem Horníčkem volně zpracovaná komedie. Plzeňské divadlo Pluto ji uvádí v režii Pavla Kikinčuka a to od 19 hodin. No a v refektáři Jezuitské koleje v Klatovech se koná absolventský koncert Magdalény Křivohlavé. Začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
4: Hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. V tom prvním neuspělo asi 13 000 uchazečů. Sídliště Blatenská v Horažďovicích má za sebou celkovou modernizaci. Karlovarský kraj finančně podporuje majitele pozemků při likvidaci invazivních rostlin. Bude skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Horažďovice na Klatovsku dokončili poslední část revitalizace sídliště Blatenská. Přišla zhruba na 40 milionů korun. Sídliště ze 60. let minulého století tak má za sebou kompletní proměnu, říká starosta Michal Forman ze sdružení Občané HD.
6: Tam byla kompletně rekonstrukce infrastruktury, to znamená všech inženýrských sítí, změna uspořádání komunikací, chodníků, parkoviště, vznikly nějaký jiný dětské hřiště, sušáky na prádlo jsme tam dodali, protože to vyžadovali občané. A zeleň samozřejmě, prostě to sídliště se vzalo, jak se říká, od podlahy.
5: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny. Téměř 4 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj majitelům pozemků na likvidaci invazivních rostlin. Mezi ně patří například bolševník nebo křídlatka. Peníze na likvidaci dostane Horní Slavkov, Kinšperk nad Ohří, Habartov nebo Krásno. Karlovarský kraj navázal vlastním dotačním programem na evropskou podporu, která letos skončila, říká krajský radní Jan Vrba z hnutí ANO.
7: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup. Sport.
5: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl na štvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku řekl.
8: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí. Pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
5: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno.
3: Počasí.
5: Čekejte skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29 a na horách 22 až 25. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 ve směru do Německa pozor na odstavené nákladní auto u Rozvadova, kilometr 151, překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Příjemné ráno vám přejeme, máme 4 minuty po 6. hodině. Plavec Radbuzy Plzeň Antonín Kovář vybojoval letos na republikovém šampionátu juniorů mimo jiné zlato na trati 100 metrů znak.
10: Je to asi největší úspěch zatím, co jsem se vyplaval, protože vlastně čím je člověk starší, tím je to náročnější.
9: Než vám nabídneme rozhovor s talentovaným znakařem, ještě tu bude například George Orwell, Milada Horáková nebo fotbalové euro. Témata dnešního kalendária. Je pondělí s datem 8. června.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6 hodin 12 minut, jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 7 stupňů Celsia. Tak zatím vypadá dnešní ráno v Plzeňském kraji. Po většinu dne bude v regionu slunečno a teplo. Podrobnosti připojíme za chvilku. Teď je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: 8. červen 2026, svátek má Medard a Medardova kápě dneska zůstane suchá.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin 23 minut, pojďte, necháme to tak, přejeme hezké ráno. Talentovaný plavec Antonín Kovář vybojoval na letošním juniorském mistrovství republiky v Praze 2 medaile. K bronzu na trati 50 metrů znak přidal zlato na dvojnásobné vzdálenosti. Se znakařem plzeňské Radbuzy si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Antonín Kovář si přivezl zlatou medaili z mistrovství České republiky juniorů. Na trati 100 metrů znak se ji vybojoval v Ústí nad Labem. Tak zatím to byl váš největší úspěch kariéry, nejpovedenější závod?
2: Ano, tak dá se to tak říct. Vlastně je to asi největší úspěch zatím, co jsem se vyplaval, protože vlastně čím je člověk starší, tím je to náročnější.
1: Vy jste na stejné trati před rokem bral bronzovou medaili, tak jak jste se posunul za ten rok? Evidentně asi ano, když jste se o 2 stupínky dostal výše v tom pořadí celkovém?
2: Tak určitě, já si myslím, že to je velká práce trenérů a i tréninkového plánu a určitě jsem se celý rok snažil a tohle velká odměna nakonec. Vlastně letos to bylo i podstatně těžší než minulý rok, vlastně všichni zaplavali rychlejší časy, takže konkurence byla velká.
1: Jak moc vás právě tahle ta konkurence posouvá dopředu a motivuje k tréninku?
2: Tak vlastně s klukama se všichni kamarádi, takže bych to ani nebral jako velkou konkurenci, ale samozřejmě rivalita tam je a rádi proti sobě závodíme.
1: Ten zlatý závod, tušil jste od začátku, že je to ten správný den, kdy vám to všechno sedlo?
2: Tak já jsem vlastně na oba starty nastupoval s prvními časy, ale v pátek se to nepovedlo na 50 metrů znak, ale v sobotu už jsem měl lepší pocit v bazénu a vlastně se to podle toho i potvrdilo.
1: Říkáte, nepovedlo se to na 50 znak, ale byla z toho bronzová medaile, tak to nemohl být až tak úplně zkažený závod.
2: Zkažený závod to určitě nebyl, ale měl jsem vyšší očekávání, protože jsem nastupoval, jak už jsem zmínil, s prvním časem, takže byl tam propad, ale určitě jsem vděčný a rád.
1: Jaké máte plány teď do budoucna, protože ten vrchol máte za sebou té sezony venkovní, ale nebyl to poslední start.
2: To ne, tak ještě pár závodů nás čeká, ale určitě ten hlavní už mám za sebou, ale teď hlavně si odpočinout a připravit se na další sezonu, kde bych rád obhájil svůj titul letošní.
1: Jak vzdálené jsou třeba limity pro start na evropském či světovém juniorském šampionátu?
2: Tak na evropském je to sekunda a na světový to si nedokážu říct, takhle limity neznám.
1: Bavíme se o trati 100 metrů znak.
2: Ano.
1: Říká mistr republiky na trati 100 metrů znak Antonín Kovář z plzeňské Radbuzy. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Penso con sueño para si.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na řadě menších toků v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manětinského potoka na severním Plzeňsku. Nově tam bude možné stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo dotud zakázané. Klinika pneumologie a ftyziologie Fakultní nemocnice Plzeň zve na Světový den spirometrie. Dnes od 14 do 17 hodin v areálu na Borech, pavilon číslo 7. Zájemci si mohou nechat vyšetřit plíce, píše to Fakultní nemocnice na svém webu. Nová naučná pohádková stezka vzniká v Plzni na území 4. městského obvodu. Projekt vybrali obyvatelé ve 3. ročníku participace Rozhodněte sami, píše to UMO 4 na sociálních sítích. Zároveň skončil příjem žádostí do 4. ročníku a všechny zaslané nápady se teď posuzují z hlediska proveditelnosti. V září začne další veřejné hlasování. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo. Tenista Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Koboliho a stal se prvním Němcem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Naposledy se z takového úspěchu radoval na Australian Open Boris Becker. Česká fotbalová reprezentace se na základně Udalasu chystá na mistrovství světa a dnešní počasí bude skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 605 u Mýta na Rokycansku u kruhového objezdu narazilo nákladní auto do sloupu veřejného osvětlení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I dneska pro vás budeme mít písničky na přání, a to po 12. hodině. Objednávky už přijímáme na adrese písničkyprovas@pl.rozhlas.cz. Zopakuji, písničkyprovas@pl.rozhlas.cz. No a za chvilku vás pozveme taky k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Osobnosti Česka.
1: Ano, novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková a tady je malá ochutnávka.
2: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem

0: Od hrdinů socialistické práce k podcastům. I tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Radio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrčí práci v médiích a co viděl prezident Václav Havel na jednom z porevolučních ročníků? Příběhy z archivu uslyšíte za chvilku.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Po většinu dne slunečno a teplo, přesně takový den nám na dnešek slibují plzeňští meteorologové. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 9.

0: 25, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zdravím.
1: Příjemné pondělní ráno vám přejeme, máme 6 hodin a 48 minut. Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Radio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dneska mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie akce ale začala psát už v roce 1976, kam se teď na chvíli vrátíme.
2: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
3: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
2: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
3: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
2: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
3: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
4: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
3: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
5: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
3: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Radio stává mezinárodní festival.
6: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
3: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
6: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
3: Aby osobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
6: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
0: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
3: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
3: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: Přemoženská uzenina.
5: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
6: Sedm hodin.
7: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Začíná týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do naší krajiny. V budově bývalé pošty v Babylonu na Domažlicku vzniknou sociální byty. Čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpán Gazíková. Nutry je říční želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
8: Například v lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
9: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
8: Říká Lenka Čelobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
9: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
8: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
6: Invazní stánek v centru Plzně bude ve čtvrtek 11. června před budovou Západočeského muzea od 9 do 17 hodin. Komentovaná exkurze začne v 16 hodin. Podrobnosti k celé akci najdete na webu Týdne invazních druhů. Nové sociální byty budují v Babyloně na Domažlicku, vzniknou v budově bývalé pošty. Náklady jsou zhruba 9 milionů korun, z toho většinu pokryje dotace, říká nezávislý starosta Pavel Bambásek.
10: Je to samozřejmě kompletní rekonstrukce celé budovy, muselo se to celé přeorganizovat, aby tam vznikly ty sociální byty a budou ještě bezbariérové, takže aby to bylo všechno upraveno a splňovalo to ty normy. Tak sloužit budou samozřejmě hlavně místním občanům, jsou to seniori, maminky s dětmi, jsou to postižení lidi a hotovo by mělo být v září letošního roku.
6: Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v Plzni opravu silnice 1/26 mezi křižovatkou s ulicí Hřbitovní a mimo úrovňovou křižovatkou na Kyšice. Řidiči i cestující MHD musí počítat s omezením. Hotovo má být v listopadu letošního roku, píše to UMO 4 na svém webu. První etapa prací potrvá do začátku července. Omezení se teď dotknou hlavně napojení ulice Nákupní a areálu OC Rokycanská. V křižovatkách dojde k úpravám řízení pomocí semaforů a změny se týkají také MHD. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata říká, že kromě detektorů kovů používají pro zjištění munice i magnetometr.
11: Magnetometr, který zaznamenává magnetické pole země a z toho pomocí speciálního softwaru zjistíme přítomnost železných a ocelových předmětů v zemi.
6: Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem už za 2 roky.
12: Sport.
6: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato získal na štvanici Putra Tri Ramadány z Indonésie. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto2. Nestačil jen na lídra šampionátu Gonzáleze ze Španělska, který vyhrál 3. závod za sebou. Salač s umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
12: Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
13: Sponzorem pořadu je
14: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Nákladní auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení na silnici 605 u Mýta na Rokycansku u kruhového objezdu. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Příjemné pondělí vám přejeme, dneska je 8. června 2026, nové zázemí pro sportovce, rodinné domy, ale třeba i rozšíření hřbitova. To všechno plánují v Manětíně na severu Plzeňska díky aktualizovanému a výrazně zmenšenému záplavovému území Manětínského potoka.
16: Teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti a ty srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplava území se vyhlašují, vymezují teď v menším rozsahu, než to bylo dřív.
15: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc. Hezké pondělí.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Co děláte proto, abyste byli zdraví? Za chvilku se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Zdravý muž. Nekouří a nepije, nejí tučná masa, Franta pro mě, chlapi je, formát prostě klasa. Podle vzorku moči je naprosto zdrav, štáb už o něm točí do večerních zpráv. Nejí žádné omáčky a pak taky praví, denně lezte do pračky. Čistota, půl zdraví.

0: Co děláte proto, abyste byli zdraví?
1: Jíme zdraví věci.
2: Brzdneme venku. Musíme se vyřádit.
3: Dáváme na noc medicínu.
4: Někdy i odpočíváme.
5: Posloucháme rodiče.
6: Já jim třeba zeleninový salát, okurku, rajčata.
7: Když je zima, tak se hodně oblíkáme.
8: Sportujeme.
9: Brát nějaký prášek, když seš nehodně neposlej.
10: Hrajeme na počítači.
11: Ahoj, rádio!
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno vám přejeme ve 7:45.
1: Počasí.
0: Co nám dělá počasí, to nám v tuto chvíli řekne meteoroložka Jana Adamovská. Hezký den i vám.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to aktuálně vypadá?
2: Tak to počasí nás poslouchá, dá se říct, obloha je skoro jasná, teploty se pohybují od 8 do 12 stupňů, nejchladněji je typicky v Tachově.
0: Jaké bude celé pondělí?
2: To pondělí bude slunečné, bude nás ovlivňovat tlaková výše, bude minimum oblačnosti, až později odpoledne a večer začne oblačnost od západu přibývat. A nejvyšší teploty, ty budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude mezi 22 až 25 a bude nám foukat jenom slabý proměnlivý vítr.
0: Děkujeme a brzy nás opět čekejte, naslyšenou.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 20 minut. V Manětíně na severním Plzeňsku se dočkali. Plzeňský krajský úřad na základě změny záplavového území vyjme přes polovinu pozemků se zákazem stavět ze stavební uzávěry. Samotná radnice Manětína si od změny slibuje třeba rozšíření sportovního areálu nebo plochy místního hřbitova. Někteří majitelé soukromých pozemků budou moci stavět rodinné domy.
1: Tady se to třeba vyleje drobet, ale tam bejš potom tam uměl, jako už to je takový hlubší.
2: Jedním z majitelů pozemků v záplavové oblasti Manětínského potoka je Petr Severa.
1: V aktivní záplavové zóně se vlastně nesmí nic skladovat ani stavět. A vlastně tady na tom místě, co stojíme, tak já vlastně bydlím o nějakých 100 metrů dál, takže vím, žiju tady od malička, celý život naše rodina. Ten zákon neumožňoval ty stavby.
2: Nebojíte se, že i když teď budete moc stavět, že se někdy nějaká voda přižene?
1: Určitě ty obavy jsou tady, že jo, ale říkám si, že ta voda se oteče.
2: Změna záplavové oblasti se týká přibližně 25 kilometrů toku, z toho většina je na území města Manětín.
3: Pomůže nám to v nějakém rozvoji.
2: Nezávislý starosta Manětína Kamil.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj, kde jsme byli relativně omezeni v tom vybudovat něco nového. Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova.
2: Na území Manětína se bude redukce záplavového území týkat přibližně 50%.
3: A je to prostor pro ten další rozkvět náš.
2: Proč vlastně dochází ke zmenšení plochy aktivní záplavové oblasti Manětínského potoka, vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.
4: Lepší metodiky dochází k aktualizaci všech záplavových území v kraji.
2: Říká Martin Plíhal, podle kterého se v minulosti vyznačovala záplavová území na základě dat z let 1930 až 1980.
4: To byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti a ty srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vyhlašují, vymezují teďko v menším rozsahu, než to bylo dřív.
2: Podle krajského úřadu by redukce záplavového území měla vejít v platnost v průběhu letních prázdnin. Z Manětína na severu Plzeňska Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Cestování vlakem po republice budou komplikovat v letních měsících vedle výstavby tratí i jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy. Na Hracholuskou přehradu o víkendu znovu po zimě vyjela výletní loď. Letos s novým provozovatelem, kterým je Jihočeská plavební společnost. Ta plavidlo od zimy postupně renovuje. Další novinkou na Hracholuskách je otevření prvního turistického informačního centra Hracholusky. Vzniklo v kempu keramika a má oficiální certifikaci. Studenti i vědci Západočeské univerzity zaplní zítra a ve středu plzeňské areály Tech Tower a Cukrovarská. Své výzkumné projekty představí na festivalu Inovujeme Plzeň Next Level. K vidění bude robotické vozítko, dvoumetrový jeřáb a také ukázky schopností umělé inteligence. Píše to Západočeská univerzita na svém webu. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno za 2 týdny. Prezident připouští i právní kroky. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Na Facebooku to včera uvedl Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj třetího ligového finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. A dnešní počasí bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti postupně přibývat a nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nákladní auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení na silnici 605 u Mýta na Rokycansku u kruhového objezdu. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tajemná výzdoba oltáře hřbitovního kostela v Sulislavi, nový zájmový spolek v Mýtě a nové parcely v Kožlanech. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: V Solislavi na návsi je malý hřbitov a uprostřed stojí kostel svatého Vavřince. O ten se stará obec dle smlouvy na 99 let. V posledních letech bylo na budově pro

Písemné zmínky o mýtě, která se uskuteční 12. a 13. června na fotbalovém stadionu. Jak zjistíte z kožlanského zpravodaje, v květnu začaly práce na 8 nových parcelách v lokalitě Na Výfuku. Byla odstraněna vrstva ornice a chystají se inženýrské sítě. Některé parcely jsou stále na prodeji. V Kožlanech také přibyly 3 zelené popelnice na potravinářské jedlé oleje a tuky. Jedna z nich stojí ve Dřevci, přímo ve městě byly rozmístěny 2.

0: Směs, která vás nakopne, to je napsáno na balíčku, který mi tady stojí na stole. Za chvilku si zahrajte o kávu z plzeňské pražírny Berounka Coffee. Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude skoro jasno až polojasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí

0: 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 8:40 minut, pojďte si zahrát o balíček kávy z plzeňské pražírny Berunka Coffee, sociálního podniku Možnosti tu jsou. Konkrétně se jedná o 250 gramů výběrové kávy Berunka. Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce. No a jedním ze středisek je i pražírna kávy v Plzni na Borech. Linka k nám do studia má číslo 221 554 220. A už vám držíme palce. Když chce člověk zjistit, co všechno se mu za poslední dobu podařilo, někdy se stačí jenom trošku ohlédnout. No a obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou, se má čím chlubit. V loňském roce zaměstnávala 270 lidí se zdravotním postižením a ušla velký kus cesty. V roce 2008 jich zaměstnávala 9 23 anebo 57. Dejte nám vědět na čísle 221 554 222. Tak už se ptám, koho tam máme, přeju vám hezké ráno.
1: Dobré ráno, přeji Klatov.
0: Do Klatov vám taky přeju hezké ráno, poprosím vás alespoň o křestní jméno.
1: Josef.
0: Pane Josefe, zkuste to.
1: To poslední číslo bylo 59.
0: 57.
1: 57, tak to těch
0: 57. Těch 57. A víte, že ne? Zdravím do Klatov. Ať se vám tam daří, mějte se moc hezky, naschledanou. 221 554 222, linka k nám, nemusím to ale moc dlouho opakovat. Přeju vám hezké ráno, koho tam máme v tuto chvíli. Haló, haló. Povídáte si se mnou? Ano, dobrý den, kdo tam je? Tak budeme se povídat dál, nebo ne? Já vás slyším, vy mě ne? Tak se rozloučíme, nebudeme to protahovat. Linka do studia, stále stejná, dobré ráno.
2: Halo. Dobrý den, tady.
0: Tady se slyšíme tady. Skvěle. Kdo tam je?
2: Jo, tak já si myslím, že to bylo v menším počtení, já si myslím těch 9.
0: Těch 9, to znamená, berete tu úplně nejmenší možnost.
2: Mm-hmm.
0: Tak já potřebuju vědět, s kým si povídám.
2: Věra.
0: No a paní Věro, teď vy potřebujete vědět, jestli zazní fanfára.
2: No to já taky nevím, ale řekla bych, že to tak může být.
0: No tak to tak může být. To je progres, co říkáte? V roce 2008 9 lidí a v roce 2025 už 270. Paráda. Tak gratuluju, ještě mi řekněte, že máte ráda popijete kávu.
2: Teď už jo, dřív teda ne, ale teď už určitě.
0: Teď už ano, směs, která vás nakopne, to se píše na tom obalu kávy, kterou v tuto chvíli získáváte, je to 250 gramů směsi, která se jmenuje Berunka, je tam 80% arabika, 20% robusta. Má káva obvykle tu schopnost, že vás opravdu nakopne?
2: No, já si myslím, že jo.
0: No. Tak vám tenhle nakopávač posíláme, mějte se moc hezky.
2: Děkuji. Ať se vám daří, naschledanou. Hezký den, naschledanou.
0: Vám ho přejeme také.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Střední škola ve Stříbře na Tachovsku bude mít novou sportovní halu a odborné učebny. Festival Skupova Plzeň nabídne loutkové a alternativní divadlo z 16 zemí světa. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Čekejte skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Ve Stříbře na Tachovsku dnes odpoledne slavnostně zahájí stavbu nové sportovní haly a odborných učeben. Sportoviště i výukové prostory budou součástí tamní střední odborné školy v Benešově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí Plzeňského kraje, který školu zřizuje, Eva Mertlová.
5: V současné době je na místě nových prostor nevyhovující tělocvičná a také technická budova a garážová stání. Právě tyto budovy budou zbourány a nahradí je zcela nová přístavba sportovní haly a odborných učeben. V následné etapě pak budou upraveny také přilehlé komunikace a okolní plochy přístaveb.
4: Blíží se Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Součástí programu je tradičně soutěžní přehlídka českých a slovenských profesionálních divadel. 36. ročník festivalu začne zítra a potrvá do 14. června. Během 6 dnů nabídne na 60 produkcí ze 16 zemí. Na programu jsou filmové projekce, koncerty, přednášky a nebo výstava. Například výročí 100 let loutky Hurvínka připomene interaktivní výstava v Západočeském muzeu. Podrobnosti jsou na webu skupovaplzeň.cz. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
6: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
7: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
6: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
8: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
6: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra je poškozeno několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadu vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly také úřady v Indonésii a Malajsii.
9: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. Meskické Gvaladacháře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
10: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že se půjde o zajímavý zápas.
9: Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Domažlicích ulici Boženy Němcové počítejte ode dneška s uzavírkou. Stavební práce tam potrvají do poloviny srpna. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pondělí 8. června, 5 minut po 8. hodině, příjemné ráno. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Teď ale Petr Muk.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 24. týden letošního roku odstartoval. Přejeme, ať je pro vás úspěšný. Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách aktuálně 8 hodin a 16 minut. Přírodní vědy a technika nemusí být pro středoškoláky jenom nudnou školní povinností. Náš regionální stopař Jiří Trnka vám už za chvilku představí unikátní projekt Zvaž vědu, který vznikl na Domažlickém gymnáziu a dneska se prezentuje rovnou v Senátu.
1: Počasí.
0: A co se nám prezentuje na obloze? Skoro jasno až polojasno. Ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jedinečná studentská iniciativa Zvaž vědu, která původně vznikla na gymnáziu Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích, si získává celorepublikový věhlas. Dneska se tento projekt zaměřený na popularizaci vědy mezi mládeží prezentuje přímo v prostorách Senátu parlamentu České republiky. Akce dokáže pro matematiku, fyziku nebo astronomii natchnout stovky středoškoláků z různých koutů země. No a podrobnosti už dodá Jiří Trnka. Zdravím tě, hezké ráno.
2: Krásné ráno. Za celým tímto úspěchem stojí mimořádný zápal studenta Domažlického gymnázia Jana Herciga, který je zakladatelem, ale také ředitelem celého projektu. Jak se mu podařilo dostat studentskou vědeckou iniciativu z Chocka až po křídla Senátu. Ve vysílání zdravím Jana Herciga. Jaké jsou výsledky tříleté práce na projektu Zvaž vědu?
3: Tak za tři roky, co Zvaž vědu funguje, už těch našich aktivit zúčastnilo přes 2000 lidí. Ale co je pro mě nejhodnotnější je to, že za projektem aktuálně stojí skupina 150 nadšenců. 150 nadšenců, kteří ho opravdu aktivně vytváří a posouvají kupředu. A řada z nich už se právě i díky němu stala těmi mladými věci, kterými dříve chtěli být, že mají za sebou středoškolské odborné činnosti, dělají výzkum na různých vědeckých institucích a třeba jednou zamíří i do vesmíru.
4: Pojďme na jednu konkrétní věc, která bude dneska v Senátu, na kterou se vy osobně těšíte.
3: Já se nejvíc těším na ty lidi, na to, že tam prostě bude 250 lidí, kterým, pokud to bude stejně jako loni, a já tomu věřím, akorát tam budeme mít oproti loňsku o 100 lidí víc, takže těm lidem v očích bude vidět to nadšení. To nadšení, že se sešli, aby potkali podobně naladěný vrstevníky a společně si užili radost z vědy, z toho poznání.
4: A ještě k tomu ve Valčtinském paláci.
3: Ano, ty prostory jsou fakt jedineční a mně to přijde velmi symbolický, protože Senát je místo, kde se píšou moderní dějiny.
4: Senátor Dušek byl hodně nápomocen tomu, aby se akce Zvaž vědu dostala do Senátu. V čem tam vidíte ten hlavní přínos?
5: Protože v Praze vlastně nebylo kde to udělat, tak hlavní přínos Senátu je, že dál ty prostory k dispozici, ale jinak samozřejmě já tady tomu hnutí strašně fandím, protože osobně se účastním nejrůznějších konferencí, seminářů a workshopů, kde všichni jako plamenně vykládají o tom, jak je potřeba popularizovat vědu a techniku a natchnout ty mladé lidi pro vědu a techniku. A ve finále si člověk uvědomí, že výsledkem těchto akcí zpravidla bývá jenom velká konzumace chlebíčku a baget a že se vypije hodně kávy a čaje. Ale druhý den se nestane vůbec nic. No a najednou se tady objevil mladý člověk, který v podstatě sám, bez jakoby vlastně pomoci od státu nebo od nějakých organizací, začal popularizovat vědu a strhl nejdříve desítky a nakonec si stovky a ve finále tisíce jako lidí, a kteří se tomu věnují. Dneska už samozřejmě taky na to dostává nějaký příspěvek, no ale začal sám, jo. A tyhle lidi asi strašně cením, jo, protože to je něco úplně jiného, než čeho jsem většinou svědkem.
4: Mladí věci budou v Senátu, vy jste nejenom senátor, ale i ředitel Hvězdárny v Brně. Chystáte i vy nějaký příspěvek?
5: No, přímo v Senátu tak možná otvírací příspěvek, ale podařilo se mě dovléct na zahájení Andrew Feusla, amerického astronauta, který vlastně má manželku částečně původem z České republiky a on tam bude mít takovou otvírací vlastně motivační řeč o tom, jak je vlastně důležité takovéhle věci podporovat. Takže já sám budu spíš trnout, aby to všechno dobře dopadlo a starat se o hosty, ale že bych tam přednášel, to ne. Už jenom proto, že ten koncept je, že mladí lidé mladým lidem vykládají o vědě technice a ne my vyhaslí starci.
2: Ano, Andrew Feustel, americký astronaut, který strávil víc než 220 dnů v kosmu a má za sebou 9 výstupů do volného vesmíru, je dneska v České republice. Já se za chvíli za ním vydávám a během dne, případně zítra vám do vysílání Českého rozhlasu Plzeň přineseme exkluzivní rozhovor.
1: Jirko, těšíme se a do tvého vesmíru přejeme hezké pondělí.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na řadě menších toků v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Více ve zprávách za půl hodiny. Horažďovice na Klatovsku dokončily poslední část revitalizace sídliště Blatenská. Přišla zhruba na 40 milionů korun. Sídliště ze 60. let minulého století tak má za sebou kompletní proměnu. Udržovat dobrou kvalitu vody ve Velkém Boleveckém rybníce v Plzni i letos pomáhá speciální žací loď. Reguluje růst vodních rostlin, které by mohly komplikovat koupání. Provozuje zhruba měsíc a v těchto dnech pokračuje s přípravou na letní sezonu. Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod v kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc zvítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíce ze všech týmů. A dnešní počasí bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti postupně přibývat a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u obce Blatnice na severním Plzeňsku se opravují vozovky a platí tam dopravní omezení. Projíždíte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na počátku byla babička. A ta babička byla kouzelná. Nějak tak vypadal start kariéry Marie Redkové. Někdejší televizní hlasatelka, která právě dneska slaví 70, vám za chvilku řekne víc. I nadále přejeme hezké pondělí.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

hudební program Českého rozhlasu Plzeň, toho času ovoněný levandulí, 8 hodin a 40 minut. Kdo zažil slavnou éru hlasatelů, kteří v televizi provázeli programem, dokáže určitě ke vzpomínkám na tuto profesi vysypat z rukávu i pár jmen. No a mezi nimi bez pochyby jméno Marie Redkové.

0: Jako mě by zajímalo něco dělat v kultuře, zajímalo by mě něco třeba okolo muziky, ale tak jsem byla taková bezradná a jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem jí tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala: slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane. A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý. A říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno, do života, hodně štěstí, a celá tramvaj už zpozorněla. Že jo? No a já jsem s tím Milanem Friedlem ještě měla kus dál společnou cestu a tak jsem říkala, co jako, jaký je můj osud a že by mě eventuálně zajímalo uvádět nějaký pořady a jestli by mi nemohl poradit. Tak on mi říkal, no zkuste zavolat do televize, do hlasatelny, třeba by vám dali nějakou příležitost nebo bude nějaký konkurs a třeba byste mohla takhle začít. No a tak já jsem přijela domů a říkám si, no někdy zavolám. A jsem si říkala, ne, zavolám hned a zavolala jsem hned a tam se ozval, no ale ten konkurs se už tento týden natáčí a já jsem říkala, já nevím, že je konkurs, no my jsme to hlásili, vy to nevíte, ne, nevím, no tak přijďte ještě, no tak jsem ještě přišla, no.
1: A prostě čirou skoro jedna jízda tramvají.
0: To byla, já říkám, kouzelná pohádková babička v té tramvaji, protože ta za to může.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím to pondělí venku vypadá sympaticky, ale meteoroložka Jana Adamovská to určitě vyjádří odborněji. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak obloha je skoro jasná, je tam jenom oblačnost vysokého patra a teplotně se teď pohybujeme mezi 16 až 18 stupňů.
1: Co nás čeká přes den?
2: Čeká nás slunečný den, počasí u nás bude dneska ovlivňovat tlaková výše a po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu, takže dneska ty teploty budou stoupat až k 29 stupňům, na horách k 25 a nějaká oblačnost začne přibývat až později odpoledne a večer s blížící se studenou frontou od západu a vítr ten bude dneska foukat jenom slabý, proměnlivý.
1: Už se to vlastně trošku naznačilo, co nás pak čeká zítra.
2: Tak zítra už nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, čekáme velkou oblačnost, od jeho západu budou během rána přibývat srážky, nejvíce pršet bude tak kolem poledne, později odpoledne a večer už ten občasný déšť nebo přehánky bude od severozápadu ustávat a protrhá se nám i oblačnost a během dne může výjimečně i zabouřit. Maxima zítra očekáváme do 20, na horách do 17 a ráno ještě bude foukat slabý vítr a během dne se nám rozfouká mírnýho západní a západní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách nebo přehánkách by ten vítr přechodně i zesílil.
1: Víme všechno, co potřebujeme a už jenom děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou,
0: hezký den. Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: K mikrofonu přichází Iva Kokešová, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Hezké pondělí.
1: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

Věděli jste, že nedaleko obce Příšov na severním Plzeňsku najdete přírodní památku Příšovská homolka? Nevýrazný vršek převyšuje okolní krajinu jenom o 14 metrů, ale i tak je unikátní. Je to původní nejjižnější sopka českého masivu. Zbytek této třetihorní čedičové sopky se nachází na levém svahu údolí říčky Třemošné.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Hydrologové v Plzeňském kraji na základě nových modelů redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak končí stavební uzávěry. Nečtiny na severním Plzeňsku usilují o zapojení mladé generace do veřejného dění. Čekejte skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Na řadě menších toků v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové totiž aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehů podél Manětinského potoka na severním Plzeňsku. Nově tam bude možné stavět na více než polovině pozemku, kde to dosud bylo zakázané. Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají také v Dolních Sekyřanech u Vejprnického potoka na Plzeňsku. Pokračuje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.
4: Jsou lepší metodiky výpočtu aktivní zóny záplavého území. Předtím to byly data od roku 1930 až do roku 1980, to byly spíš takový mokřejší léta, a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti. Srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplava území se vymezují v menším rozsahu, než to bylo dřív.
3: Dotaci 15 000 korun mohou dostat mladí lidé, kteří chtějí něco vytvořit, uspořádat nebo změnit ve své obci. Mohou zorganizovat kulturní akci, turnaj, workshop anebo vysadit stromy. Do výzvy místní akční skupiny Vladař se připojili i Nečtiny na severním Plzeňsku. Komu přesně je grant určený, řekne ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý.
5: Mladí žadatelé od 15 do 26 let mohou své projekty podávat průběžně do konce roku anebo do konce vyčerpání dané výzvy, která je pro letošní rok 100 000. Nicméně pokud by se nám sešlo velké množství kvalitních projektů, tak budeme hledat další zdroje pro jejich financování.
3: Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Teploty v Česku během dneška vystoupají až na 28 stupňů, odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejméně do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka mohou místy tvořit i bouřky. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů. Tepleji bude ve Slezsku, teploměry tam mohou ukázat až 25 stupňů. Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí.
0: Počasí.
3: Čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů a na horách bude 22 až 25. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta bourala ve Stříbře na Tachovsku v ulici Revoluční, je to blízko autoservisu a nehoda se vyšetřuje. Na silnici 1/27 u Lužan na Plzeňsku dejte pozor na dopravní omezení, stavební práce potrvají do začátku července, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je úterý 8. června, začali jsme 24. týden roku 2026. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. a první písničky této hodiny přinesou Leona Machálková a Petr Rezek. Plzeňské zajímavosti představí dneska Rabínský dům v Plzni. Bude to krátce před 11:30. Už za pár minut vás zavedeme k mikvi v plzeňském Rabínském domě a přejeme vám příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Iva Kokešová.

0: Mikve v Rabínském domě v Plzni je jedinou funkční mikví v plzeňském kraji. Vznikla teprve před několika lety v rámci oprav velké synagogy i Rabínského domu, který k synagoze patří. Ve městě pravděpodobně nikdy veřejná mikve nebyla. Nalezeny byly pouze soukromé mikve v některých domech kolem náměstí. Mikve je rituální lázeň sloužící především k rituální očistě židovských žen. Příležitostně se používá také k rituální očistě mužů.
1: Třeba s předsvatbou tam leze i muž, když je obřízka, tak se může použít mikve, když se dělá u staršího muže a jsou jiný a jiný aktivity, třeba u žen, aby byla rituálně čistá pro muže, tak musí projít po svých dnech mikvy.
2: V plzeňském kraji opravdu není žádná jiná mikve než tato, u které teď stojíme.
1: Jsou známy v plzeňském kraji mikve, které ale dneska nejsou použitelné.
2: Takže skutečně jediná funkční mikve v kraji je tady v Plzni. Jak se rituálně očišťují Židé, kteří nebydlí v Plzni a v nejbližším okolí?
1: Tak většina jich zavolá a přijedou se očistit k nám, ale je možnost použít jakýkoliv vodní tok, pokud není možnost jiná.
2: Tak v létě to asi nevadí, ale v zimě je to složitější potom.
1: V historických mikvích se běžně netopilo, to jenom ta moderní mikve má tu možnost zde zatopit i přihřát vodu v mikvi.
2: Jaká je teplota vody?
1: To se musím podívat. Momentálně je to nějakých 24 stupňů.
2: Takže poměrně příjemná rituální očista tady u vás.
1: Tady by se to dalo vydržet, ano.
2: Jak sem přivádíte a odvádíte vodu?
1: V Plzni v mikvi je výjimka rituální, že můžeme přivádět vodu ze střechy dešťovou, která se míchá s vodou z vodovodního řádu ve speciálním bazénu ve vedlejších místnostech ve správném poměru a je přivedena sem do mikve. A hlídá se automaticky hladina přítoku a odtoku, aby automaticky voda, kdyby bylo víc, byla odvedena do přepadové nádrže, do kanalizace.
2: A bez výjimky by to musela být voda přírodní, přitékající a volně zase odtékající?
1: Ano, když není výjimka, ale je tam ta možnost, tak je to přirozený přítok a přirozený odvod, kde se teda musí vyštělovat ta hladina tak, aby zase se pohybovala v tom správném rozmezí.
2: Což znamená?
1: To je na každý mikvi podle její plochy rozdílný, protože je dáno, jaký je minimální a maximální obsah té vody.
2: A tahle plocha je kolik metr na 2-3?
1: Tuto je plocha asi 1,20 na 3,5 metru. Musí taky to splňovat i hloubkou, protože osoba, která vstoupí do mikve, se v tom musí dokázat ponořit úplně celá, aby došlo k tomu rituálnímu očištění.
2: K mikvi v Rabínském domě v Plzni nás zavedl a její funkci nám představil předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: V plzeňských zajímavostech před půl dvanáctou se do Rabínského domu v Plzni podíváme znovu a nejenom k mikvi.
3: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Je přesně 9:45 a po písničce Úsměv, prosím.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska jsme pro vás připravili klasiku, úryvek z povídky Šimka a Grossmana ze zápisníku Sportovce. Čte Miloslav Šimek.
2: Sport byl můj život, mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených teniskách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítily únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách. Jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a v dáli hrom burácel. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si, jako na stadionu. Zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem. Jedná se o Vézoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhodte vše kovové, například pluh. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouři utíká. Čest jeho památce.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň,

0: Radio vašeho kraje, 9:30. Zamíříme za pokladem, který vykopali sudetští Němci v pohraničí v roce 1956. Ovšem byl to poklad, který sami zakopali 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a skoro neuvěřitelný příběh vykutal reportér Českého rozhlasu a za pár minut vám ho bude vyprávět.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Ondřeje Sokola v legendární roli Belmonda můžete dnes vidět v Měšťanské besedě v Plzni. V rámci projektu Divadlo v kině tam promítají záznam představení Dámský krejčí. Fraška o nevěře, převlecích a lžích v provedení Pražského činoherního klubu začíná v 19:30. Pokračuje Plzeňský varhaní festival 2026. Čtvrtý koncert patří Janu Kopřivovi, který vystoupí místo nedávno zesnulého varhaníka a pedagoga Lukáše Hurtíka. Zahraje 3 fantazie Maxe Regera v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Začíná se v 19 hodin. Divadlo Dialog v Plzni uvádí komedii Rychlorande a neb to nevymyslíš. Na koho můžete narazit, když si chcete někoho narazit? Formou speed datingu se dozvíte v 19:30. Slaměný klobouk a neb Helenka bude ráda je Miroslavem Horníčkem volně zpracovaná komedie. Plzeňské divadlo Pluto ji uvádí v režii Pavla Kikinčuka od 19 hodin. V refektáři jezuitské koleje v Klatovech se koná absolventský koncert Magdaleny Křivohlavé. Začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Ateliér pro dospělé připravili od 18 hodin v karlovarské Becherově vile. Zájemce čeká inspirativní prostor, vedení zkušeného lektora a možnost vyzkoušet si kombinované i klasické výtvarné techniky. Duo Jan Páleníček a Jitka Čechová zahraje ve Františkolázeňských Císařských lázních. Koncert špičkového violončelisty a nadané klavíristky začíná v 19 hodin a 30 minut a my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Radio vašeho kraje a Lenka Filipová. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litterbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dneska bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naše, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litterbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřený v lokti na hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
4: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
2: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
2: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš pondělní dopolední program, za minutku bude 9:45. Do 10:00 stihneme ještě kalendárium s Petrem Jungmannem. Připomeneme si třeba vykonstruovaný soudní proces s Miladou Horákovou a také se vrátíme na fotbalové euro v roce 1996. Hrálo se v Londýně a naši tenkrát postoupili až do finále. Počkejte si na to za chvilku.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok více lidí. Rozhodl o tom nejvyšší soud. V Seneckém Rybnice v Plzni utonul muž. Několik hodin po něm pátrali policisté, hasiči a vodní záchranáři. Čekejte skoro jasno až polojasno. Teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Dosud měli na peníze nárok pouze lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. V Seneckém Rybnice v Plzni utonul 42letý muž. V neděli večer po něm několik hodin pátrali hasiči, policisté i vodní záchranáři. Podle přijatého hlášení si muž šel zaplavat do rybníka. Po chvíli plavání zmizel pod hladinou a už se nevynořil. Podrobnosti dodává krajská policejní mluvčí Michaela Reinlová.
2: Do pátrací akce byli nasazeni také policejní potápěči, kteří muže následně nalezli, ale bohužel bez známek života. Případem se nadále zabývají plzeňští kriminalisté, kteří zjišťují veškeré okolnosti této události a k určení přesné příčiny úmrtí ve věci nařídili soudní pitvu.
0: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
3: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlin lékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
0: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajáře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa. Pokračuje Douděra.
4: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. Jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti postupně přibývat, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala ve Stříbře na Tachovsku v ulici Revoluční blízko autoservisu. Jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zítra, to znamená v úterý 9. června, začíná festival Skupova Plzeň a my se s naším dnešním hostem v nadcházející půlhodince o tomto mezinárodním festivalu loutkového a alternativního divadla budeme bavit. Přejeme vám krásné dopoledne, za chviličku Petr Spálený a také skupina Elan a pak už přivítáme ředitele festivalu pana Jakuba Horu.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 12 minut po desáté. 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň je tady. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v České republice letos potrvá od 9. do 14. června a během 6 dnů nabídne celkem 50 divadelních představení. Ředitel festivalu a ředitel divadla Alfa Plzeň Jakub Hora je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Do Plzně přijíždějí umělci z 16 zemí. Já budu jenom jmenovat, vy mě možná doplníte, Kanadu, Dánsko, Španělsko nebo Japonsko. Řekněte mi, jak složité je přivést tolik národů do Plzně na Skupovou Plzeň.
1: No tak nejsložitější je to hledání, protože já samozřejmě objíždím celoročně vlastně festivaly po celém světě, takže hledám zajímavé kousky, které by se v Plzni měly ukázat, a ve chvíli, když je najdu, což je teda ta zásadní věc, ten moment, tak potom začíná jednání, zda mají termín, zda to je finančně dostupné, a zároveň každý ročník sebou nese nějaký zahraniční fokus na jednu zemi, takže bylo to vlastně, v minulé to byla teda východní Asie celá, předtím to bylo Japonsko a nyní jsme se rozhodli pro Kanadu, která má také vlastně velmi výraznou loutkářskou tvorbu, kterou u nás lidi neznají, takže i to je hledisko, že si rozhodneme pro tu zemi, která zrovna je aktuálně třeba zajímavá.
0: Takže se dá říct, že všechny ty soubory, které sem přijíždí, vy znáte, vy jste viděl ta představení?
1: Ano, ano, všechny. Všechna jsem viděl, možná kromě jednoho, ale to je projekt Transport, kterého se Alfa účastní, a to je projekt vlastně 6 divadel, který představujeme vlastně jako celek, jako jedni z mála v Evropě, protože to je 6 představení na téma ekologické, na téma ovlivnění lidských životů globální dopravou ve světě, a tam jsem jedno představení neviděl, ale znám ho, takže...
0: A ještě mi řekněte, jestli to funguje i opačně, jestli ty soubory, které sem přijíždí, znají České loutkové divadlo, potažmo plzeňskou loutkovou scénu.
1: Ano, to je důležité, protože je zajímavé, že Česká republika je v rámci tohoto loutkářství opravdu významnou zemí. Přirovnal bych to, jako když se mluví o blues, tak prostě všichni znají Memphis, nebo z country znají všichni Nashville, tak v loutkovém divadle ta Česká republika má takovýhle, jako je takovýhle středobod, takže samozřejmě je mnohem jednodušší přilákat sem významné soubory, protože všichni tu tradici českou znají.
0: Asi bychom také měli říct, že na Skupovku letos přijíždí i spoustu významných osobností loutkového divadla. Koho byste, Jakube, jmenoval z těch zásadních postav, které přijedou?
1: No tak těší nás, že přijíždí prezidentka Světové loutkářské unie UNIMA, paní Louise Lapointe, a generální sekretář této nejstarší zase divadelní asociace vlastně světové, Fabrizio Montecchi, který je zároveň významný italský režisér Stínového divadla a bude mít v Plzni takovou přednášku nebo masterclass o své vlastní tvorbě. Potom musím zmínit Petra Balkvila, což je právě kanadský režisér, který točí dokumentární filmy i dělá loutkové divadlo, je to profesor na univerzitě, a ten právě přiváží svůj poměrně bohatý program, na který jsme se zaměřili.
0: Už jsou tady všichni tihleti hosté, začínáte zítra, potažmo ve středu, my to asi vysvětlíme, ale už přijeli?
1: Ano, Peter Balkl už je tady od soboty, protože on má poměrně nabitý program, on už ode dneška má velký workshop na Pražské akademii muzických umění na DAMU, kde z 19 studenty vytváří obří loutky lampionové, což je jedna věc, kterou uvedeme pak i na Skupově Plzně, nevím, jestli se k tomu vrátíme.
0: Určitě. Pojďme vysvětlit tedy, jak jsem říkala, začátek v úterý a i ve středu, takže zítra, tedy 9. června, se začíná představením ve Velkém divadle, ale vlastně to také není všechno, ještě je konference odborná.
1: Ano, to se všechno vlastně týká výročí 100 let od vzniku nebo narození loutky Hurvínka, který slavíme vlastně letos, už je to poměrně známá věc. A i náš festival se tomuto výročí věnuje, takže vlastně už zítra začíná odborná konference na téma komické dvojice v loutkovém divadle, mezinárodní a samozřejmě věnovaná zejména Speglovi a Hurvínkovi a jejich návaznosti na ostatní postavy. A večer festival začíná prologem, což je představení divadla Jekátila Skupa v režii Radovana Lipuse, které se právě věnuje tomuto slavnému plzeňskému rodákovi a vlastně prvnímu provozovateli profesionálního loutkového divadla v České republice.
0: Takže takhle bude začátek festivalu Skupova Plzeň. A jak to bude potom dál pokračovat od středy, to si s ředitelem festivalu Jakubem Horou řekneme za chviličku.

0: Společně s ředitelem festivalu Skupova Plzeň a zároveň ředitelem divadla Alfa Plzeň Jakubem Horou vás zveme na letošní 36. ročník festivalu, který začíná zítra. Asi se shodneme na tom, že většina lidí si myslí, že loutkové divadlo je jenom pro děti. Plzeň je určitě divadelní město, tady se chodí do divadla hodně moc. Co byste tak řekl posluchačům, kteří chodí na činohru, kteří chodí na muzikál do divadla Josefa Kajetána Tyla a třeba se bojí na to loutkové divadlo přijít z nějakého důvodu?
1: No, to rozhodně nemusí, protože vždycky budou mile překvapeni podle mých zkušeností. Ono je pravda, že minimálně v posledních 20 letech, co sleduji, tak princip loutkového divadla využívají celosvětově normálně činoherní scény i divadla, která jsou určená dospělému publiku. Takže je to běžné jak ve světě, tak v České republice. Jenom u nás možná tento fakt je ještě ne tak úplně známý, protože do těch českých činoherních scén tento trend úplně nepronikl, ale třeba německé berlínské Schaubühne je vlastně dneska známé jako touhletou kombinací, že občas se v těch činohrách objevují opravdu výtvarné prvky a je to takové divadlo, které vlastně fúzuje všechny možné vlivy s činohrou dohromady, včetně té loutkového divadla.
0: A v řadě těch představení se objevují vyloženě dospělácká témata, smrt, černý humor, to je přece všechno pro dospělé.
1: Ano, myslím, že to je vlastně odraz tohoto faktu je na našem festivalu vlastně pravidelně, protože my uvádíme vlastně řadu představení, možná víc než polovina představení je určená vlastně dospívajícímu a dospělému publiku a jsou to věci, které opravdu občas řeší i filozofická témata, jako třeba plynutí času. Já bych vlastně mohl zmínit představení Kale Nya z úboru VHS Finska Tempo, který přijíždí na Skupovku vlastně po 10 letech znovu a to je vyloženě iluzionista, který vlastně na jevišti pomocí objektového divadla a rozžívání různých objektů zastavuje čas, ohýbá čas, jako vlastně před očima diváků vidí, nebo lidi vlastně vidí romé filmové triky, ale prostě naživo, v přímém přenosu. Takže to jsou věci, kdy takovýhle umělec vlastně si veme loutky a objekty a protože ty dokáží vlastně víc než lidi a dokáže s nima vytvořit triky, které jsou prostě naprosto jako nevídané. Já jsem to představení viděl a opravdu jako nevím vlastně, jak to ten člověk dělá.
0: Tak to je jedno z představení, na které jste nás pozval. Co ještě dalšího byste vypíchnul z té letošní Skupovky?
1: Tak kromě Tempa, které teda bude v Depu 2015 v sobotu, tak potom je tu určitě kanadské představení, které se jmenuje Arktické báchorky. Je to soubor, který v překladu se jmenuje Zlatá horečka a je to právě ten černý humor, o kterém jste mluvila. To jsou prostě příběhy z oblasti severních plání v Kanadě a příběhy různých lidí, kteří tam žijou pomocí loutkového divadla, vypráví o svém krutém životě, pak ale opravdu s velkým nadhledem, je to velká legrace. Potom určitě zmíním další kanadský soubor, který se jmenuje zase podle černého humoru Old Trout Puppet Workshop, což je tedy loutková dílna starého pstruha. A ta přiváží představení Famous Puppet Death Scene, což je teda slavné smrti loutek na divadle v překladu. A opravdu toto představení předvádí řadu možností, jak může loutka zemřít, včetně různých slavných postav, které zemřely normálně v naší historii, ale pomoc černého humoru z toho v tomto představení vlastně předvádí s nadsázkou, jak se dá na loutkovém divadle zemřít.
0: Když už jsme se dostali k těmto představením, asi všechno posluchači najdou na internetových stránkách, kde je celý program perfektně vypsaný. A ty jsou?
1: Je to normálně www.skupovaplzeň.cz, případně na plzeňské vstupence je taky kompletní program s nabídkou vstupenek.
0: Jasně. Všechna představení ještě vyprodaná nejsou. To bychom měli
1: ano,
0: zmínit.
1: Ano, zejména v těch větších sálech jsou stále ještě vstupenky k mání.
0: Takže se určitě na ty webové stránky Skupovy Plzně podívejte. Ještě nějakou další pozvánku byste pro nás teď měl? Co teď můžeme zmínit? Nemůžeme stihnout všechno, ale přece jen.
1: No tak určitě pro veřejnost, která vlastně nechce třeba úplně jako si koupit vstupenky, tak máme program, který se koná v Muzeu loutek. To je celý víkend, na sobotu, neděli, kde se hrají vlastně každý den 2 až 3 představení, které jsou určeny primárně dětem a široké veřejnosti a lidé můžou přijít do muzea zdarma, je to vždycky v 11 a ve 3 odpoledne. A zároveň to mohou třeba spojit s návštěvou výstavy, která probíhá v Západočeském muzeu ale k tomu se možná vrátíme.
0: Určitě, takže Muzeum Loutek v sobotu a v neděli bude mít program pro veřejnost. Na výstavu se vrátíme a pak vám ještě s Jakubem Horou za chviličku připomeneme jednu velkou akci z Kupovy Plzně a ta bude probíhat na náplavce u divadla Alfa. Počkejte si.

0: Zítra začíná 36. Skupova Plzeň. Společně s ředitelem festivalu Jakubem Horou jsme se vám snažili přiblížit alespoň trochu ten nabitý program, ale ještě vám pořád dlužíme to, co se bude dít na náplavce u divadla Alfa v sobotu. Tak Jakube, jak to tam bude vypadat?
1: Ano, v sobotu večer chystáme takovou zvláštní akci právě s režisérem kanadským Peterem Balquillem, který před asi 5 lety natočil poměrně významný dokument, který se jmenuje Iniskim návrat bizona. A ten dokument vlastně ve spolupráci s původními obyvateli Kanady, Indiány, vytvořil vlastně takový obrázek návratu bizonu do kanadské přírody pomocí obřích lampionových loutek. A my jsme se tím inspirovali a Peter vlastně už v tuhle chvíli vytváří právě na Pražské Damu obří loutky zvířat a právě u řeky Úslavy u divadla Alfa v sobotu večer kolem 9:30 po západu slunce proběhne velké představení těchto obřích lampionových loutek, které ale nebudou bizoni, ale budou to inspirace českou přírodou. A takže to bude takové představení o české přírodě a o soužití člověka s přírodou. Budou to tedy loutky lampionové, což jsou loutky svítící. Doprovázet to bude hudba třemoženského sboru Black Angels, jako taky lidová hudba, takže to bude opravdu takový přírodní charakter. A my bychom chtěli pozvat všechny diváky, protože se i lidé mohou do tohohle představení zapojit formou lampionového průvodu. Takže náš plán je, že na zahradě divadla Alfa, pokud bude trošku pršet, tak tam budou i stany, bude připravena dílna výroby lampionů od 6. večerní do té 9. večerní, kde kolega Vláďa Sosna s další kolegyní Valerií budou s dospělými i dětmi, s rodiči dětmi rodiči, připravovat lampiony tak, aby po té 9. večerní už byli všichni vybaveni nějakým vlastním lampionem v různých tvarech a vyrazíme z divadla Alfa ze zahrady, podejdeme most a půjdeme směrem proti proudu, kde bude právě čekat toto kouzelné magické představení a já nebudu prozrazovat jak, ale určitě se diváci malí i velcí do toho představení zapojí, takže to bude taková hra světel, kouzel, magie a přírody přímo u řeky Úslavy pod divadlem Alfa směrem k Lobeskému parku.
0: Tak to bude určitě velice efektní. Doufejme, že to, co se na nás žene, už v sobotu bude pryč a že tahle akce proběhne za sucha. Pojďte nás ještě pozvat na výstavu do Západočeského muzea, která také souvisí s letošní skupovkou.
1: Ano, to je další vlastně část oslav výročí stalet Hurvínka, protože Západočeské muzeum vytváří a teďka vlastně bude mít vernisáž v rámci Skupovy Plzně velkou výstavu Hurvínek 100 let. Ta výstava bude interaktivní, připomene Hurvínka, ale zároveň si děti mohou pohrát s různými exponáty, které jsou zde připraveny. Scenografii dělal významný český scenografový tvarník Marek Zákostelecký, takže to bude opravdu mít ten loutkářský punc. A ta výstava slibuje opravdu moc hezké setkání s touto českou nejoblíbenější loutkou. Takže vernisáž je ve čtvrtek a od čtvrtka už ta výstava je k vidění a samozřejmě nebude chybět ani divadlo Spejbla a Hurvínka, které na Skupovku přijíždí právě ještě v pátek, takže vlastně ten hurvínkovský rok bude na Skupovce oslaven úplně pořádně.
0: Hodně jste se mu věnovali v přípravě programu Hurvínkovi. To je dobře. A ještě jednu věc bych chtěla, abychom zmínili na zahradě Alfy, mluvil jste o stanech, se taky bude hrát, dokonce to bude takové mezinárodní zajímavé představení. Jak to bude vypadat?
1: Ano, na zahradě Alfy je teda šapito, cirkusový stan, kde probíhají programy a v pátek večer se sejdou loutkáři už po druhé, protože to bylo poprvé v roce 2024 z celého světa v rámci akce Puppet Slam International a to je takové vlastně varieté loutkových výstupů, většinou komediálních, ale ne vždycky, do 7 minut a přijíždí vlastně loutkáři, jestli to pamatuju tak ze Španělska, z Nového Zelandu, ze Spojených států, z Japonska, z Česka, ze Slovenska a udělali takový vlastně výlet loutkářským světem zhruba ve 2 hodinách. Takže je to prostě takové loutkové varieté, kde se představí vlastně loutkáři z celého světa.
0: A je to dopředu připravené, aby se to opravdu vešlo do těch 7 minut? Není v tom žádná improvizace? Každý opravdu dodrží 7 minut 0-0?
1: Má tu povinnost a od toho jsou vlastně moderátoři, což je náš kolega zase Vláďa Sosna se svojí kolegyní Valerií Meister, Američanka, protože tento formát je vlastně z Ameriky původně, tak právě Valerie zná úplně přesně ty pravidla a dokáže právě umělce ukočírovat tak, aby opravdu do těch 7 minut, oni nejenom, že musí teda 7 minut zahrát, ale musí během 2 minut ty představení mít připravené a musí odejít. A mezi tím jsou ty moderátoři, kteří mají také připravené vlastně loutkářské výstupy, takže to je prostě taková vlastně kombinace.
0: Musí odejít a musí odejít, když je nějaký konec, když to v něčím vyvrcholí těch 7 minut,
1: ano.
0: Aby to vypadalo dobře.
1: Ano, přesně tak, ale minulost to povedlo a my jsme to vlastně dělali jak v Americe, tak v Japonsku, přeto spolupráce vlastně 3 velkých festivalů a organizací, japonský, český a americký, a vždycky to všude fungovalo, takže jsme rádi, že to můžeme pokračovat, protože to je vlastně takový projekt srdeční, který jsme založili.
0: Ano, tak díky i za tuhle tu pozvánku. Poslední věc, kterou stihneme. Jak vidíte Skupovku za 5, 10, 15 let? Nebo ještě jinak, máte v hlavě ještě nějaká představení a nějaké soubory, které byste do Plzně v budoucích letech rád pozval a pořád se vám to ještě nepodařilo?
1: Mám, akorát prostě ono se to nedaří třeba, prostě některý soubory už vezme třeba 8 let, ale zatím prostě se nám jako nepodařili a oni už si pak ty představení zestárnou. Takže já nevím, třeba teďka vlastně případ Jordy Bertrána, což je už dneska 80-letý loutkář, taky naprosto skvělý, který ale měl tu svoje vlastně legendární období zhruba před 10 lety, ale v Čechách ještě nikdy nebyl, takže to je takový příklad prostě katalánského mistra, který se tady měl přesně před 10 lety, ale přijíždí až teď. Takže jsou taková představení, ale otázka, jestli budou ještě aktuální.
0: Tak uvidíme. Každopádně Skupova Plzeň, která má pořadové číslo 36, zítra začíná. Pozvat nás přišel ředitel festivalu a ředitel divadla Alfa, pan Jakub Hora. Díky za to, ať se všechno vydaří, ať se vám povede i to počasí pro ty venkovní aktivity. Budeme držet palce.
1: Děkuji a těšíme se na vás.
0: Naslyšenou.

Ivetu Bartošovou vystřídá minutku před 11:45 Zuzana Norisová. Náš příběh vás dneska zavede do fotografického ateliéru v centru Plzně. Podrobnosti nabídneme už za pár minut a přejeme příjemný poslech.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky

edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rád.

0: Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Vyučil se v Děčíně, fotografii dále studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí také studenty na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.
1: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí dva záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
2: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
1: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák Devere. Tam vyvolávám z té role, která se prodává, má šíři 108 cm, ta šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka, do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se to tak pěkně vypne, takhle vlastně, jako je tady ta fotka, co tady visí.
2: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
1: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve Slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
2: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
1: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu. Dokumentoval osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřuju na oči.
2: To je v této době dost ojedinělé.
1: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teďko už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, protože je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na Fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře.
2: Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Osobnost plzeňského fotografa Radovana Kodery připomene rubrika Náš příběh a bude to dneska odpoledne, krátce po 14:30. Teď nám zbývá 6 minut do 11. Počkejte si na zprávy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští hasiči likvidují požár v bývalém hotelu CD. Na místě jsou zranění. Střední škola ve Stříbře na Tachovsku bude mít novou sportovní halu a odborné učebny. Nové výstavní prostory vzniknou po rekonstrukci budovy v areálu Depo 2015 v Plzni. Čekejte skoro jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Hasiči zasahují u požáru bytu v bývalém hotelu CD v Plzni na Lochotině. Jak uvedl jejich krajský mluvčí Petr Poncar, na místě probíhá evakuace. Hasiči z bytu vyvedli jednu osobu, další dvě osoby jsou v péči zdravotnické záchranné služby. Hasiči si místo rozdělili na dva úseky. Na místo míří řídící důstojník, vyšetřovatel a další síly a prostředky. Ve Stříbře na Tachovsku dnes odpoledne slavnostně zahájí stavbu nové sportovní haly a odborných učeben. Sportoviště i výukové prostory budou součástí tamní střední odborné školy v Benešově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí Plzeňského kraje, který školu zřizuje, Eva Mertlová.
2: V současné době je na místě nových prostor nevyhovující tělocvičná a také technická budova a garážová stání. Právě tyto budovy budou zbourány a nahradí je zcela nová přístavba sportovní haly a odborných učeben. V následné etapě pak budou upraveny také přilehlé komunikace a okolní plochy přístaveb.
0: V Plzni pokračuje rekonstrukce hlavní budovy v areálu Depo 2015. Vloni se práce týkaly obnovy fasády, letos vnitřních prostor. Hotovo by mělo být v září, říká náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů.
3: Teďko tam děláme ateliérové vestavby, opravujeme tu kavárnu a hlavně ten výstavní black box, do kterého se budou dávat ty interaktivní výstavy, pro které depo známe. Ale zároveň ten objekt slouží kultuře, takže jsou tam ateliéry, jsou tam zkušebny a je tam kavárna, takže je to takové zázemí pro umělce.
0: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a také oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji.
1: Sport.
0: Nejlepším hokejistou sezóny NHL se podle hráčské asociace stal kapitán Edmontonu Connor McDavid. Cenu teda Linciho získal po páté v kariéře a vyrovnal tím rekord Wayne Gretzkého. McDavid byl nejproduktivnějším hráčem základní části, za kterou se trofej uděluje. V playoff pak s Edmontonem vypadl v prvním kole.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a na horách bude 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v bývalém hotelu CD v Plzni na Lochotině na Karlovarské třídě, proto počítejte s uzavírkami a jeďte tam opatrně. A na silnici 2/145 ulice Vimperská u Kašperských hor na Klatovsku dejte pozor na práce na inženýrských sítích, funguje tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a to až do konce června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, v úterý 8. června 2026, 4 minuty po 11. hodině. Když někomu zatnete tipec, co přesně mu zatnete? A do jaké míry tipec souvisí s típnutím cigarety? My všechno víme a to díky jazykovědkyni, se kterou se za chviličku setkáme u mikrofonu. Počkejte si asi 7 minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jazykový koutek.
2: I dneska s námi můžete obdivovat krásu a rozmanitost češtiny. Téma vám představí Vladimír Šťovíček.
3: Víte, co znamená zatnout někomu tipec? A co to vůbec tipec je? Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zatnout někomu tipec znamená něco rychle ukončit, umlčet někoho, zarazit ho, nedovolit mu pokračovat v řečech nebo nějakém jednání. Zajímavý je původ tohoto rčení. Asi jej znají především chovatelé drůbeže. Příruční slovník jazyka českého definuje tipec jako druh onemocnění jazyka a dutiny ústní u ptáků, zvláště drůbeže. Tipec bylo třeba hned zlikvidovat, zarazit jeho rozvoj, zatnout, nejčastěji se škrábnutím hlenu z jazyka. A jsme u zrodu frazému.
3: A zajímavé je, že se slovo tipec spojuje jen se slovesem zatnout.
4: Ve frazémech se často setkáváme se slovy, která mají omezenou spojitelnost, nebo která už se v jiném kontextu neužívají. Například slovo pikel se spojuje ve frazému jen se slovesem kout. Podobně slovo bych existuje jenom jako součást frazému pozdě bycha honit.
3: Ale vraťme se k tipci. Napadá mě, jestli s tipcem nesouvisí také típnutí cigarety.
4: Z hlediska původu ano. Tak jako je rázně třeba zakročit proti nemoci, ukončit ji, tak také ukončíme rázně hoření cigarety. Frazem už není dnes příliš frekventovaný, ale vypovídá o frazeologickém motivačním typu vycházejícím z významového okruhu chovu drůbeže. Připomněla bych jenom další rčení, jako třeba srazit někomu hřebínek, nebo jsou to dva kohouti na jednom smetišti, sedí jako slepice na hřadě, nebo chodit spát se slepicemi.
3: Tolik Helena Chýlová v dnešním jazykovém koutku. Děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Posloucháte rádio vašeho kraje a s plzeňskými zajímavostmi zamíříme do rabínského domu v Plzni. Kromě jiného se tam nachází jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Podrobnosti ještě před 11:30. Teď Eva Farna.

Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut půl dvanácté.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou. Opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízená rituální lázeň mikve, jediná funkční v našem kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893.
2: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kanceláře.
3: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
2: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
3: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
2: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
3: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
2: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Zázemí, co tady máme? Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
3: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
2: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení ty oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
3: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
2: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
3: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
2: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
3: Což znamená?
2: obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
3: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
2: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
2: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Petr Novák, 11:30. Pokud máte rádi jahodovou zmrzlinu, tak si určitě počkejte na náš tip, jak si ji můžete vyrobit doma. Přijde na řadu už po písničce.

0: jsou zásobárnou vitamínu C, obsahují vlákninu a z velké části také vodu. V teplých dnech nás mohou i krásně osvěžit, zvlášť když z nich například vyrobíme zmrzlinu. Řeč je o jahodách. Jak z nich vyrobit chutnou zmrzlinu, popsal Anděle Blaškové, učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech a zároveň šéfkuchař Martin Havlík.
1: Když se řekne jahody, tak většina lidí se nebrání tomu konzumovat nějaký pokrm s jahodami, protože už jenom ta sladkost nám dělá většinou dobře.
2: Za mě teda jahody čerstvě udržený, rovnou umytý a ze zahrádky top. Samozřejmě ve chvíli, kdy potřebuju uvařit něco dalšího, tak zase je zajímavé kombinovat je s dalšíma surovinama. Trošku se řídit taky odrůdou, protože dneska i tady v těch plzeňských jahodárnách si koupíte jahody, které mají více vody, hodí se na přímou konzumaci, méně vody, hodí se třeba na přípravu marmelády nebo džemu. Podle toho je dobrý se řídit opravdu, co vám ten pěstitel řekne, na co se ta konkrétní odrůda hodí. Já mám třeba oblíbený teplej dezert, kdy ty jahody tak jako prohřejete s trochou másla a medu, malinko z kořice a čerstvě mletého pepře a podávají se vlažný s krémem z tvarohu a mascarpone. To je úplně omamný dezert a opravdu je to z těch top vyzrálých jahod v sezóně úplně nejlepší. Jasně, že ve chvíli, kdy máte třeba mražené jahody nebo nějaký kompot, tak tam už té vůně a té chuti a té struktury, té jemné, takové té křupavé, pěnovité, lehké struktury moc není, tak tam je zase potřeba tomu přizpůsobit, počítat s tím, že to třeba pustí vodu, jo, že to bude kyselější, zkrátka nějakým způsobem se přizpůsobit tomu typu té suroviny.
1: Měl byste tip, jak si z jahod udělat kvalitní zmrzlinu domácí?
2: Tak doma vyrobit zmrzlinu tak, aby chutnala jako koupená, už je trošku náročnější. V lednici, v mrazáku, když máte opravdu jenom misku a žičku, tak můžete míchat a stejně se vám tam vytvoří ty krystalky. Takže já třeba pro domácí potřeby mám takový zmrzlinovač, je to vlastně termos, který namrazíte a pak jsou tam metličky, které elektricky míchají. No a tam vlastně tím prudkým mražením a neustálým mícháním se zajistí, aby se neudělaly ty ledové krystalky. Takže se svaří třeba smetana s trochou cukru, pro pokročilejší se pak ještě vaří z žloutky při nízké teplotě. Dáte tam třeba ty rozmixované jahody, nebo že může taky trochu převařit s cukrem, vychladíte to a dáte to do té namražené nádoby, aby se to během třeba 30 minut vlastně při míchání zmrazilo a pak dosáhnete té krémové konzistence bez ledových krystalků, která se hezky rozplývá. Můžete to samozřejmě podpořit kapičkou nějakého třeba syrupu nebo něčeho dalšího vonavého, protože oni ty jahody přece jenom po zmražení už tak nechutnají a nevoní a ty průmyslové zmrzliny jsou vždycky dochucené nějakými aromaty, aby to prostě chutnalo. Takže zase, pokud nemáte nárok, aby to bylo jak koupená značková zmrzlina, tak to bude dobrá domácí zmrzlina, která bude prostě chutnat jako jahody se smetanou a bude taky skvělá.
0: S některými typy do kuchyně na zpracování jahod nás seznámil šéfkuchař Martin Havlík.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: No a ještě vám dneska dopoledne dlužíme babské rady. Tušili jste, že kávu může vylepšit i pomerančová kůra nebo také třeba špetka soli? Další tipy na neobvyklé dochucení kávy nabídne Jarka Vykoupilová už za 10 minut.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji? Kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Po požáru bývalého hotelu CD v Plzni je jeden člověk v péči zdravotníků. Klokan v plzeňské zoo napadl při krmení ošetřovatelku, žena skončila v nemocnici. Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibyde, teploty do 28 stupňů. Pěkné poledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Hasiči evakuovali 32 lidí z bývalého hotelu CD v Plzni na Lochotíně. Jedna osoba je v péči zdravotníků. Požár zasáhl byt ve druhém patře. Na místě zasahovalo 5 hasičských jednotek spolu s policií a zdravotníky, doplňuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Po příjezdu prvních jednotek bylo potvrzeno plamenné hoření, které jsme zlikvidovali. Místo zásahu jsme rozdělili na 2 úseky pro přední a zadní část traktu. Hasiči z bytu vyvedli jednu osobu a předali ji do péče zdravotnické záchranné služby.
0: Péči zdravotníků skončila ošetřovatelka, kterou v plzeňské zoologické zahradě napadl klokan obrovský. Mluvčí zoo Martin Vobruba potvrdil, že incident se stal v neděli v podvečer v expozici Austrálie. Napadená žena musela do nemocnice.
3: K dané události došlo při standardním podvečerním krmení. Zvíře nečekaně během chvilky změnilo náhle své chování. K podobné události došlo úplně poprvé. Samec klokana obrovského zůstává dále ve skupině a je pod dozorem zoologického úseku.
0: Na případ upozornil portál novinky.cz. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský či ukrajinský stroj. Armáda také vyhlásila další letecký poplach. Obyvatele pohraničních regionů vyzývá, aby nevycházeli ven. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen podruhé v kariéře skolaboval. Tentokrát se mu to stalo v přípravném utkání proti Ukrajině, které rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě předčasně ukončil. Podle reprezentačního lékaře krátce ztratil vědomí, ale teď je záložník Wolfsburku v dobrém stavu a brzy ho propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Poté mu lékaři operovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru začne oblačnost od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 22 až 25. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Plzni na Karlovarské třídě na Lochotíně. Probíhají tam odklízecí práce po požáru bytu v bývalém hotelu CD. V místě je silnice uzavřena až po ulici Boženy Němcové. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Ty pondělní začínají 4,5 minuty po 12. hodině. Iva Kokešová za mikrofonem. Přeji vám hezké odpoledne a těším se na každého z vás.

Přesně před 18 lety se narodil úžasný mladý muž Theodor Novák. Všechno nejlepší a ať tě život baví, přejí máma a všichni spod Chlumí.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky pro vás. Rádi bychom nechali zahrát a předali gratulaci panu Miroslavu Hůlovi z Horní Kamenice k 70. narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu do dalších let přeje výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice.

Tady Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás, 1:15. Srdečně vás zdravím a prosím o písničku od Karla Gotta pro Jiřinu Prokopcovou z Plzně, která dnes slaví krásné 85. narozeniny. Milá naše Jiřinko, hodně štěstí, hodně lásky a na tváři žádné vrásky. Slunce ať tě stále hřeje, zdraví, štěstí ti teď přejem. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tváři ti ze srdce přeje Milan.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady je Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás. Za 5 minut půl jedné vyřídíme další mailový vzkaz. Zahrajte, prosím, písničku Můj kůň a hřích od Jakuba Smolíka pro skvělou partu kamarádů ze spolku Tak pojď s náma. Míšu, Ivanku, Pavla, Simču, Myšku a Ilonu, kteří právě tráví společné chvíle na relaxačním pobytu v Pivoni. Užijte si pobyt i písničku.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Plzeň právě hraje na vaše přání. Je tady další mailová gratulace. Budeme teď pouštět písničku pro paní Annu Jarošovou k 64. narozeninám, které oslavila v sobotu. Všechno nejlepší, hodně lásky a radosti přeje sestra Zdena s celou rodinou.

0: Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

Mám pro vás 10 minut před 13. hodinou ještě dvě pozvánky osobnosti Česka po zprávách v jednu hodinu s Oskarem Hesem. Jako host bude ve studiu herečka Naďa Konvalinková. No a po 16. hodině v Humoriádě se můžete těšit na Josefa Dvořáka, ano, takhle je to správně. Iva Kokešová se loučí, přeji vám hezké odpoledne, příjemný poslech a příště se těším na slyšenou.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V plzeňském kraji nezaměstnanost klesla na 4%. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude, teploty do 28 stupňů. Hezké pondělí u zpráv přeje Petra Broučková. Nezaměstnanost v plzeňském kraji klesla v květnu na 4%. Ve srovnání s dubnem se tak snížila o 0,1% bodu. Bez práce bylo přes 16 800 lidí, což je zhruba o 200 méně než v dubnu, pokračuje ředitelka plzeňské krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská.
4: Takto pozitivní vývoj můžeme jednoznačně přičíst plně běžícím sezónním pracím, a to především ve stavebnictví a zemědělství. Uplatnění však uchazeči nacházeli také ve zpracovatelském průmyslu, logistice a maloobchodu.
3: Nabídka volných pracovních míst v regionu se snížila asi o 700 pozic na 6800. Klatovská nemocnice kompletně zrekonstruovala sociální zařízení a rozvody vody na oddělení psychiatrie a následné péče. Opravy za téměř 2 miliony korun tak vyřešily problémy se starým vybavením a hygienou. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
5: V těch prostorách se obnovovaly jak obklady, tak samozřejmě sanitární vybavení, sprchy, toalety, umyvadla a podobně. A částečně se i rekonstruovaly i rozvody vody a kanalizace. Ten důvod byl, že to starší vybavení už bylo nejenom opotřebované a nevzhledné, ale byly s ním i potíže a často se tam muselo něco opravovat a navíc tam docházelo třeba i ke vzniku plísní.
3: Úpravy budovy, kde sídlí i oddělení následné péče, budou pokračovat i nadále. Nemocnice má také připravenou studii na výstavbu nového psychiatrického pavilonu. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko a Kazachstán.
0: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, k večeru začne oblačnost od západu postupně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 22 až 25. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 26 od Sulkova na Líně na severním Plzeňsku havarovalo auto mimo komunikaci. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D5 na 150. kilometru ve směru na Rozvadov počítejte se silným provozem. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj Forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam ramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový štědlo peče štrudl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: sedělo
2: se
1: jako,
2: všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představeních v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě. Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně. Poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
2: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvel je taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takové, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: A v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti menších toků. Stavebnictví se v Česku v dubnu dařilo. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké pondělní odpoledne. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Na řadě menších toků v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové totiž aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehů podél Manětínského potoka na severním Plzeňsku, kde se bude nově moci stavět na víc než polovině pozemků, kde to doteď nebylo možné. Pokračuje nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
2: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj. Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova, kde byla ta záplavová zóna také zmenšená, a vidím, jak to jako pomoc obyvatelům podél toku přímo ve městě Manetín, kde by mohly vzniknout nové rodinné domy.
0: Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají taky třeba v Dolních Sekyřanech u Vejprnického potoka na severním Plzeňsku. Klinika pneumologie a ftyziologie Fakultní nemocnice Plzeň zve na Světový den spirometrie. Dnes do 17 hodin v areálu na Borech v pavilonu číslo 7 si mohou zájemci nechat vyšetřit plíce. Informuje o tom Fakultní nemocnice Plzeň na svých internetových stránkách. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Sport. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
3: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je-li připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou přípravných utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas. Počasí.
0: V noci bude zataženo, místy občasný déšť, kránu srážky četnější. Nejnižší teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 605 mezi obcemi Mýto a Holoubkov dejte pozor na nehodu dvou vozidel. A na silnici 26 od Sulkova na Líně na severním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody auta mimo komunikaci. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pondělí 8. června, máme tady Medarda, ke kterému se váže jedna z nejznámějších pronostik, že totiž pokud dnes zaprší, deště se nezbavíme dalších 40 dnů, neboli Medardova kápě, 40 dnů kape. Jenom sami si udělejte obrázek, jestli to letos klapne, zvláště když jste před chvílí slyšeli předpověď počasí. Co ale klapne určitě, je další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jelikož je pondělí, čeká na vás pravidelná rubrika Náš příběh, kde vám tentokrát blíže představíme plzeňského fotografa Radovana Koderu. Místo bude i pro rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty a už za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, tentokrát na téma nejdeštivější a nejsušší místa u nás. Tak hezké pondělí s rádiem vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň a Rom.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 14:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Rubrika Náš příběh nás už za chvíli zavede do fotografického ateliéru na náměstí Republiky v Plzni. Velkoformátové fotografie tam pořád ještě analogovým způsobem tvoří fotograf a pedagog Radovan Kodera. Teď mám pro vás
1: tipy pro volný čas.
0: Muzeum a galerie Plzeňska v Mariánské Týdnici zve na první přednášku jarního cyklu za poznáním baroka. Na téma malíři a jejich institucionální zázemí v období baroka bude přednášet Radka Heislerová. Začátek je v 17 hodin. Ondřeje Sokola v legendární roli Belmonda můžete dnes vidět v Měšťanské besedě v Plzni v rámci projektu Divadlo v kině. Tam promítají záznam představení Dámský krejčí Fraška o nevěře, převlecích a lžích v provedení pražského činoherního klubu a začíná to v 19:30 večer. Pokračuje Plzeňský varhaní festival 2026. Čtvrtý koncert patří Janu Kopřivovi, který vystoupí místo nedávno zesnulého varhaníka a pedagoga Lukáše Hurtíka. Zahraje 3 fantazie Maxe Regra. V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni zazní od 19 hodin. Divadlo Dialog v Plzni uvádí komedii Rychlo rande, aneb to nevymyslíš. Na koho můžete narazit, když si chcete někoho narazit formou speed datingu, se dozvíte v 19:30. A Slaměný klobouk aneb Helenka bude ráda je Miroslavem Horníčkem volně zpracovaná komedie. Plzeňské divadlo Plutoj uvádí v režii Pavla Kikinčuka od 19 hodin. Tolik naše dnešní tipy. No a teď jeden duet o trvající lásce od Petr Janů a Jiřího Bareše.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Vyučil se v Děčíně, fotografii dále studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde před 2 roky dokončil doktorát. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí také studenty na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.
2: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí 2 záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
3: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
2: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák DVD. Tam vyvolávám z té role, která se prodává, má šíři 108 cm, to je šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka, do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se to tak pěkně vypne, takhle vlastně jako je tady ta fotka, co tady visí.
3: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
2: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve Slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
3: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
2: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu. Dokumentoval osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřuju na oči.
3: To je v této době dost ojedinělé.
2: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teďko už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, to je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na Fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře při expozici, takže tam si přinesu naexponovaný papír, červený světlo v kanistru, vývojku, ustalováč a pak přímo na přednášce tu fotku vyvolám.
3: Takže opravdu magie.
2: Vidíte napřed ten bílej papír a teď se tam začne objevovat teprve ten obraz postupně, když to potírám tou houbičkou, tou vývojkou, takhle to tam vzniká. No. Těm studentům to takhle ukazuju a je velký zájem vždycky o tu analogovou fotografii.
3: Vystoupali jsme na půdu.
2: Pozor na hlavu. Tady ta půda je takový zajímavý prostor, navíc s výhledem na náměstí a tady mám takhle rozvěšený nějaké věci, které vznikaly při těch přednáškách. Tady jsou pak ještě nějaké fotogramy, co jsme taky udělali na přednášce. To znamená, že před ten bílej papír někoho postavím a někdo bleskne a vlastně se udělá světelný otisk na ten fotografický papír, který potom vyvoláme taky přímo na té přednášce.
3: Z ateliéru na náměstí je výhled na katedrálu a protože Radek Kodera rád zachycuje to, co mizí, tak jeho nejbližší plán je zachytit rekonstrukci katedrály. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: No a do permanence se teď zase dostane naše kontaktní telefon číslo 221 554 222, protože když ho vytočíte, tak můžete podat svůj inzerát přes Český rozhlas Plzeň. A vy tak pilně činíte, jdeme na to, už je tam ten první. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a nabízím 4 kusy nových letních pneumatik značky Michelin Primacy s rozměru 185 na 65 R15. Pneumatiky byly na nově zakupovaném voze a dojeli pouze z výroby do showroomu. Cena za celou sadu je 6 000 korun. Jsou dostupné v Plzni na telefonu 603 76 43 46. Děkuji.

0: číslo zní 603 764 346, když to přečtu po trojičkách. Tak ať to vyjde.
1: Ano, ano. Taky děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, číslo 2, halo, halo, dobrý den.
2: Dobrý den, nabízím z pozůstalosti vlny na pletení, je to větší množství, nějakých asi 7 kilo a 4 prošívaný deky péřový, úplně nový a jednorychlostní babetu.
0: Posloucháme.
2: Je to Manětínsko a telefonní číslo 723 227 882.
0: Číslo zopakuje 723 227 882.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Není zač a teď jste na řadě vy, dobrý den. Halo, halo, halo. Tam je nějaký technický problém, evidentně. Tak jdeme dál. Teď vy, dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prodal elektrocentrálu, dále bych prodal dvouradličný nesený pluh za traktor a ještě prodám 2 kovové nádrže na vodu. A bylo by to na telefon 728 042 299 Sušičko.
0: Takže jsem zapsal 728 042 299.
3: Ano, děkuji mnohokrát, nashledanou.
0: Není zač, nashledanou a teď vy, dobrý den.
4: Ano.
0: Posloucháme.
4: Dobrý den, já bych prodal přívěsný vozík za auto, je po generálce STK za 4500 korun, dále varhany Honer, funkční pochopitelně, za 1000 korun a dále bych prodal, je to dávkovač krmiva a vody pro pejska malého a nebo kočičku, a nepoužitý a je to za 600 korun a je to na Plzeň město, telefon 721 740 419. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, číslo zní 721 740 419. Možná, že stihneme ještě jeden telefon, tak jdeme na to. Dobrý den.
5: Haló, dobrý
0: Posloucháme
5: den.
0: Vás, dobrý den.
5: Nabízíme dřevěnou vinotéku na 16 lahví vína, potom nabízíme elektrický strojek na vytlačování cukroví a do třetice domácí pekárnu ETA, značka Siesta. Věci jsou k dispozici v Plzni, informace na telefonu 720 175 159. Děkuji.
0: Tak to číslo zkuste ještě jednou, ať to stihnu.
5: 720 175 159.
0: Máme zapsáno, díky, nashledanou.
5: Nashledanou.
0: Tak a tím dnešní rozhlasové tržiště končí, ale vy víte, že zítra tedy bude zase v odpoledních hodinách, tak kdo se nedovolal, bude mít opět šanci.
6: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Stavbaři začínají stavět nový most v Čeminech. Střechu polikliniky v Blovicích doplní solární panely. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl. Zítra čekejte oblačno, místy přeháňky a teploty do 20 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňský kraj zahajuje stavbu mostu v obci Čeminy na severním Plzeňsku. Nový most nahradí stávající, který byl ve špatném technickém stavu. Dokončený má být do konce listopadu, říká mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
3: Stávající konstrukce mostu už byla na hranici své životnosti a neodpovídala požadavkům, které jsou na ní kladeny dnes. Nový most bude bezpečnější, bude mít dostatečnou únosnost a bude komfortnější i pro pohyb chodců. Významným přínosem bude začlenění plnohodnotného chodníku přímo do mostního objektu.
2: Stavbaři teď budují provizorní most, který zajistí dopravní obslužnost během stavebních prací. Sloužit bude pro auta, veřejnou dopravu a záchranné složky. Blovice na jižním Plzeňsku nainstalují na střechu polikliniky fotovoltaickou elektrárnu. Provozovatelé lékařských ordinací i další nájemci tak ušetří za elektrickou energii. Možné přebytky radnice přesdílí na budovu radnice nebo na další městské objekty, říká místostarosta Blovic Michal Hodek, zvolený za TOP 09.
4: Ta akce má rozpočet 1,2 milionu korun. Řešíme tam elektrárnu o výkonu 37 kW, tím, že tam bude ještě doplněná baterií o kapacitě 20.
2: Instalace panelů skončí během několika týdnů. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Dubnový dovoz v této oblasti vzrostl meziročně víc než vývoz. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh.
0: Sport.
2: Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první dva majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Kordová nezvítězila na žádném turnaji.
0: Počasí.
2: V noci bude zataženo, místy občasný déšť, kránu srážky četnější, nejnižší teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 605 mezi obcemi Mýto a Hloubkov na Rokycansku probíhá vyšetřování nehody dvou vozidel. Projíždíte opatrně. Na silnici 187 v obci Hrádek na Klatovsku dejte pozor na rozlitou naftu na vozovce. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Místo slibovaného osvěžení jen horká politická debata a peníze v nedohlednu. Náš regionální stopař Jiří Trnka zjišťoval, proč obyvatelé plzeňských Skvrňan stále marně čekají na vlastní koupaliště, které si sami odhlasovali. My se s Jirkou v průběhu další hodinky vysílání Českého rozhlasu Plzeň spojíme a vy se dozvíte podrobnosti. Zastavíme se také v Manětíně, kde zmenšují hranice záplavového území a město pak může využít pozemky k stavbě domů i sportovního areálu. Soutěžit se bude, to je jasná věc. Tentokrát půjde o dvě vstupenky na jeden hodně zajímavý festival, který se bude konat na nádvoří plzeňského pivovaru. No a za chvilku sportovní minuty, pravidelný to přehled sportovního dění na západočeských sportovištích o uplynulém víkendu. I nadále zůstaňte s námi. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.
6: Nosím černý brejle.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Plzeň. Jsou tady další sportovní aktuality z našeho regionu. Skončila třetiligová fotbalová sezona. Druhý tým tabulky Domažlice ji zakončili výhrou 3-0 na hřišti Bčka Bohemians. Sestupující Petřín se rozloučil s fanoušky i třetí ligou prohrou s juniorkou Slávie 1-3. A také se loučil se svým kapitánem. 35-letý obránce Lukáš Nový končí vrcholovou kariéru.
2: Jo, tak bylo to moc hezký, já jsem to úplně nečekal. Myslel jsem si, že mi Radek Vondráčka nechá hrát trochu díl, ale je pravda, že ta sezona byla dlouhá a že už je člověk bolavej, kor v těch letech, ale bylo to moc hezký, dojemný.
3: Co se vám honilo hlavou, ty 3 roky tady na Petříně nebo celá kariéra v tu chvíli?
2: Spíš jsem si užil ten konec s těma klukama, protože je mám rád a vlastně 3 roky jsme tady spolu byli, takže tu chvíli a myslím si, že celá ta kariéra vlastně možná proběhne až postupem času.
1: Béčko Viktorie Plzeň zdolalo na závěr tým Loko Praha 2-0 a v soutěži končí na 3. příčce. Sport není jen o brankách, bodech a sekundách, ale také o zábavě a možnosti pomáhat potřebným. Ve středu se na stadionu Petřína uskuteční charitativní fotbalové utkání mezi týmem Bez frází a plzeňskými hokejisty. Hrát se bude od 17:30 a celý výtěžek akce půjde prostřednictvím nadačního fondu Zdeňky Hein-Edlové 2 vážně nemocným dětem. Pokračuje organizátor Karel Nocár.
4: Tentokrát to půjde na 2 dětičky, na Danečka a Michalku, a kdokoliv si bude chtít přečíst trošku víc o tom, tak právě na stránkách nadace si ty příběhy může přečíst. Je to silný, proto to ani takhle jako do éteru nechci zmiňovat, protože já si myslím, že nejdůležitější, že je to právě podpora těch dětí a jejich rodičů a vlastně často se z toho hradí věci, které z toho běžného pojištění nejdou, takže 100% částky vybraný, tak jako každý rok půjde na tyhle 2 malé špunty.
1: Další charitativní fotbalové utkání se uskuteční v sobotu v rezortu Darbanský dvůr. V akci budou znovu hokejisté Škody Plzeň. Tentokrát změří síly s týmem experta Českého rozhlasu a bývalého kapitána Viktorie Pavla Horváta. Cílem akce je pomoci rodině 3 bratrů, která přišla při požáru o jediné auto. Jeden z chlapců je nevidomý a potřebuje pravidelné terapie, druhý má zase vážnou oční vadu.
5: Jsme se dozvěděli ten příběh o klukách, který to mají hodně těžký a ještě navíc měli nepříjemnost se svým stávajícím vozem a teďka bez nového auta se úplně ten jejich život nedá ubrat jako lepším směrem, tak ta myšlenka je k tomu, aby jsme dopomohli klukům k tomu novému autu. No.
1: Zve Pavel Horvát na sobotní akci v Darovanském dvoře, která začne ve 13 hodin. Po písničce už se vypravíme na basketbal a pozemní hokej.
0: Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: V Plzni se bude po 14 letech opět hrát nejvyšší basketbalová soutěž mužů. Hráči Lokomotivy se díky fúzi Nymburka se Slávií stali 12. ligovým účastníkem. Pokračuje předseda klubu Pavel Froněk.
2: Zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se, že tu nabídku od federace přijmeme a vstoupíme do jednání, která probíhala prakticky 2 měsíce a výsledkem bylo, že nám byla přidělena divoká karta jako 12. účastníku Maxa Národní basketbalové ligy.
1: Pozemní hokejisté Litic ve finále extraligy v Hradci Králové se Slávií neskórovali a po prohře 0-1 si odvezli jen stříbrné medaile. Zklamaný byl také obránce Plzeňanů Lukáš Benda.
3: V to finále vždycky prostě rozhodují nějaký blbý gól a ten bohužel prostě padnul i letos. Myslím si, že to bylo vyrovnaný celý zápas a rozhodl jeden blbý gól. No. Češi si hledají slova, celá sezona byla dobrá, prohráli jsme jeden zápas za celou sezonu, teď vlastně druhý a o to horší to je, no.
1: Litické hokejistky slaví po stříbru z roku 2023 další medaily, tentokrát bronzovou. Na východě Čech dotáhli vedení Rakovníka v základní hrací době i v nájezdech. Poslední 2 pokusy soupeřek v nich zneškodnila skvěle chytající gólmanka Anna Linková.
4: Moc krát děkuju za pochvalu. Já si myslím, že v ten daný moment se člověk prostě soustředí jenom na balon a radši nevnímá to, jestli to chytnul dobře špatně, prostě vnímá to, že se to dostalo od něj pryč ten balonek a vlastně mohlo to být 100krát jinak, ale všechno sedlo, holkám to sedlo, holky bojovaly do poslední vteřiny a bez nich by to takhle taky nedopadlo, takže to nebyla jenom moje zásluha.
5: Pojďme k těm nájezdům. První 3 střelkyně Rakovníka vám nedali moc šanci v té bráně, tak říkala jste si, že musíte něco změnit, protože po té, co nedala Lucie Dolívková, tak jste byli pod tlakem v těch nájezdech.
4: Je to situace, která vlastně nejde ani popsat slovy, ani vlastně v ten daný moment člověk nemyslí na nějaký větší detaily, myslí jenom na to, jestli vyběhne výš, jestli zůstane víc dole. Zvolila jsem druhou taktiku, že prostě si budu víc hlídat brankovou čáru, že prostě zkusím být co nejdýl na nohou a vyplatilo se to a vlastně to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. Je to nepopsatelný pocit.
1: Tolik sportovní minuty z našeho kraje. Od mikrofonu se loučí a za týden se opět přihlásí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Bitch girl, she buys her dreams.

0: 15 hodin a 23 minuty tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dospívali Smoky a já můžu zahájit dnešní odpolední soutěž už v lejtnem číslo 221 554 222. O co jde, řeknu v zápětí, o dvě vstupenky na festival takzvaný Jelen Fest, který se uskuteční na nádvoří plzeňského pivovaru takhle 13.6. Vystoupí momentálně hodně populární skupina Jelen. Prý tam bude i koncert pro děti, můžete vzít některé sebou, to je jasná záležitost. Autogramiáda a budou tam i někteří pozvaní hosté. Takže to může být docela pěkně strávané odpoledne. Co odpoledne, ono se to protáhne až do pozdního večera. Jak se tak dívám, konec je zhruba ve 22 hodin. Tak, ještě jednou zopakuji číslo 221 554 222 a už pozdravím někoho po telefonu. Halo, halo, hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Kdo nám volá?
1: Miroslav Plzeň.
0: Míro, na nádvoří plzeňského pivovaru, už jste se někdy byl bavit?
1: Byl, ale už je to asi 2 roky možná.
0: No tak můžete teď znova, na sobotu je hlášeno už docela pěkné počasí. Znáte skupinu Jelen?
1: No jo, znám z rádia.
0: No výborně, v rádiu jí hrajeme skoro pořád, ale o ní teď nepůjde. Půjde o herce Lukáše Vaculíka, který má dnes narozeniny. I toho asi znáte, ne, Míro?
1: Ježišmarja, samozřejmě, Láska z pasáže.
0: No, a dobře. Já, Láska z pasáže, Kamarádo deště a tak dále, těch filmů
1: no,
0: bylo spoustu.
1: Hlavně.
0: Jasně.
1: No, kapse, no, samozřejmě v Plzni.
0: A také bylo spoustu televizních seriálů. Třetí patro, ano. Říká vám to něco?
1: Samozřejmě, tak, byl mistr.
0: Ano, učňovský mistr, no tak s vámi to bude jednoduché to pořízení, protože já se ptám, jak se ten učňovský mistr jmenoval v třetím patře?
1: Brázda.
0: Brázda. A co takhle možnosti? Kadlec, sláma nebo brázda?
1: Brázda. Brázdič mu říkali.
0: Vy to máte hodně najetý.
1: Jo, to.
0: Tak se můžete
1: myslím,
0: už...
1: Myslím, že Tomáš dokonce, Tomáš myslím.
0: Ne, by byl to Martin Brázda. Martin.
1: Martin, tak to... to už jsem splet.
0: Každopádně obdivuhodné znalosti. Mám tady pro vás dvě vstupenky, tak máte koho vzít ve sobotu na pivovarské ano. Nádvoří?
1: Manželku, no, samozřejmě.
0: Tak si to užijte a bavte se.
1: Děkuji.
0: A řekněte manželce, děkuji, že má chytrého manžela.
1: Děkuji, jo, tak jo, to jste hodný, vyřídím. Děkuji.
0: Ještě jednou gratuluju, zůstaňte mi u telefonu.
1: Děkuji.

0: Měli by učitelé dostávat vyšší platy?
1: Neměli by dostávat vyšší platy, protože my se učíme.
2: Že by neměli dostávat platy, protože oni to učí.
3: Že by neměl dostat vůbec nikdo z téhle školy.
4: Měli by dostávat vyšší platy, protože se s náma trápí.
5: Měli by totiž dostávat vyšší platy, protože jsou na nás hodný a taky nás všechno učí.
6: Měli by dostávat vyšší platy, protože se s

0: Tak jsme nechali chvíli zvony znít, když si to přála Marta Kubišová. Jsou 3:30 a vy jste pořád na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Teď míříme do Manětína na severním Plzeňsku. Tam se totiž konečně dočkali. Krajský úřad na základě změny záplavového území vyjme přes polovinu pozemků se zákazem stavět ze stavební uzávěry. Vedení radnice si od změny slibuje třeba rozšíření sportovního areálu nebo plochy místního hřbitova. Někteří majitelé soukromých pozemků budou moci stavět rodinné domy.
1: Tady se to třeba vyleje drobet, ale tam vejš potom tam u mě, tam jako už to kory takový hubší.
2: Jedním z majitelů pozemků v záplavové oblasti Manětínského potoka je Petr Severa. Co to pro vás doteď znamenalo?
1: To omezení bylo docela dost velké. V aktivní záplavové zóně se vlastně nesmí nic skladovat ani stavět. Takže pro mě to bylo omezení opravdu velké.
2: Vy jste na svém pozemku osobně zažil nějakou velkou vodu?
1: Na mém pozemku jsem to nezažil a nezažili to ani rodiče. A vlastně tady na tom místě, co stojíme, tak já vlastně bydlím o nějakých 100 metrů dál, takže vím vlastně opravdu, o čem mluvím. No. Žiju tady od malička, celý život naše rodina.
2: Tady vy jste léta nemohl si postavit chatu, přístřešek, prostě nic. Byl tady striktní režim, žádná zástavba.
1: Jo, přesně tak, no. Ten zákon neumožňoval ty stavby.
2: Nebojíte se, že i když teď budete moc stavět, že se někdy nějaká voda přižene?
1: No, tak určitě ty obavy jsou tady, že jo, ale říkám si, že ta voda se oteče.
2: Změna záplavové oblasti Manětínského potoka se týká přibližně 25 kilometrů toku, z toho většina je na území města Manětín.
3: Pomůže nám to v nějakém rozvoji.
2: Nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj, kde jsme byli relativně omezeni v tom vybudovat něco nového nebo prostě zasahováno to záplavové území, takže se bude moct vybudovat nová infrastruktura.
2: Rozšíření území mimo aktivní záplavovou zónu potoka se dotkne i místa posledního odpočinku v Manětíně.
3: Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova, kde byla ta záplavová zóna také zmenšená a vidím, jak to jako pomoc obyvatelům podél toku přímo ve městě Manětín, kde by mohly vzniknout nové rodinné domy.
2: Na území Manětína se bude redukce záplavového území týkat přibližně 50%.
3: Celé to území, co je těch 25 kilometrů Manětínského potoka, převážná část je ve volné přírodě, kde jsou louky, pole a je to prostor pro ten další rozkvět náš.
2: Proč vlastně dochází ke zmenšení plochy aktivní záplavové oblasti Manětínského potoka? Vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.
4: Lepší metodiky výpočtu té hlavně aktivní zóny záplavového území. Proto dochází k aktualizaci všech záplavových území v kraji.
2: Říká Martin Plíhal, podle kterého se v minulosti vyznačovala záplavová území na základě dat z let 1930 až 1980.
4: To byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti a ty srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vyhlašují, vymezují teďko v menším rozsahu, než to bylo dřív.
2: Podle krajského úřadu by redukce záplavového území v Manětíně měla vejít v platnost v průběhu letních prázdnin. Z Manětína na severu Plzeňska Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Lidé na plzeňských Skvrňanech už dlouhodobě touží po vlastním koupališti. Za letním koupáním proto musí dojíždět do sousední Tlučné. V rámci participativního rozpočtu jim proto centrální obvod slíbil vypracování odborné studie. Jenže po dvou letech hledání vhodného pozemku se celý projekt za 1 000 000 korun odkládá na neurčito. Podrobnosti o zablokovaných plánech zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Do hry původně vstupovaly 4 konkrétní lokality, které vytipoval kontrolní výbor obvodu. Šlo o prostor tenisových kurtů ve Vejprnické ulici, místo u hasičského

0: prověření podmínek mohl udělat samotný úřad v rámci své běžné agendy, což by nestálo téměř nic. Vedení obvodu teď vidí jednu šanci v jednání o parcele u konečné tramvaje číslo 2 nebo v projektu říční plovárny na břehu Mže.
1: No, říční plovárna na Mži, to zní jako docela zajímavá alternativa, ale i tam prý úředníci narážejí na nečekaný problém, a to se zoologickou zahradou. Tak o co přesně tady jde?
0: Je to tak, celá věc má dost kuriózní háček. Jediná louka u řeky, která pro tuto plovárnu přichází v úvahu, je v současnosti svěřena do péče plzeňské zoologické zahrady a ta ji nutně potřebuje, protože z ní seká trávu a získává tak čerstvé zelené krmení pro svá zvířata. Obvod sice se zoo jedná o tom, že by nabídl jiný náhradní pozemek, ale dokud zvířata nedostanou své krmiště jinde, lidé ze Skvrňan se na Mži jednoduše nevykoupou. Celý projekt tak dál zůstává zablokovaný a na mrtvém bodě.
1: Určitě to budeme dál sledovat, konkrétně náš regionální stopař Jiří Tenka. Tak zatím díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.
1: 15 hodin 47 minut, ještě tady mám pár slov o dnešní noční lince. Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, nadechnout se a nabrat sílu. Tak máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat nebo načerpat sílu? Když si potřebujete odpočinout, být jen se sebou, svými myšlenkami a pocity, kam se ubíráte? Na vaše názory a příběhy se po 23. hodině bude těšit moderátorka Jitka Lukešová. No a za chvíli, tedy po hodině 16. na vás čeká dnešní humoriáda a dopředu říkám, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Josef Dvořák společně s Pavlem Kučerou, no a taky společně s vámi. No a Roman Stupka vám u toho všeho přeje i nadále příjemný poslech.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se mi

Věděli jste, že nedaleko obce Příšov na severním Plzeňsku najdete přírodní památku Příšovská homolka? Nevýrazný vršek převyšuje okolní krajinu jenom o 14 metrů, ale i tak je unikátní. Je to původní nejjižnější sopka českého masivu. Zbytek této třetihorní čedičové sopky se nachází na levém svahu údolí říčky Třemošné.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cenový strop u benzinu zítra mírně klesne, u nafty zůstane téměř stejný. V Nýřanech začala na hlavním tahu výstavba nové okružní křižovatky. Sídliště Blatenská v Horažďovicích má za sebou celkovou modernizaci. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 20 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. V Nýřanech na severu Plzeňska začala přestavba křižovatky Havířské ulice a Benešovy třídy na kruhový objezd. K investiční akci správy a údržby silnic Plzeňského kraje se připojilo i město Nýřany, jak říká nezávislá starostka Pavlína Cajsová.
2: Jedná se o nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Město se na této akci podílí částkou téměř 10 milionů korun na výstavbu chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení. Výstavba, která potrvá do konce letošního roku, tedy sebou určitě přinese zhoršené podmínky dopravy.
1: Horažďovice dokončili poslední část revitalizace sídliště Blatenská. Přišla zhruba na 40 milionů korun. Sídliště ze 60. let minulého století má tak část za kompletní proměnu, říká starosta Michal Forman ze sdružení občané Horažďovic.
3: Tam byla kompletně rekonstrukce infrastruktury, to znamená všech inženýrských sítí, změna uspořádání komunikací, chodníků, parkoviště vznikly nějaký jiný, dětské hřiště, sušáky na prádlo jsme tam dodali, protože to vyžadovali občané a zeleň samozřejmě, prostě to sídliště se vzalo, jak se říká, od podlahy.
1: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Počasí. Zítra čekejte oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Nepomucké ulici u křižovatky s ulicí Pěnkavova stojí porouchané vozidlo. Očekávejte tam silný provoz, je možné i zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Y lo conchita. končí, končí.
5: Já mám nalíkají.
6: Slyšte z toho strudana.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
0: On to ví, prý, není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní. Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby
1: bude
0: se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůrazněte, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím, prožívat žádný konfliktní situace.
2: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
3: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, pruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah!
5: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
3: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví! Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír! Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid! A ten klid tady bude! Nebo to rozsekám všecko na tříčky!
2: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď, co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky,
1: průvody
0: zdravíme
1: mávátky,
0: Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Říká, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli mnahám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení.
0: Je říkám, takhle.
1: Aha. Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: A, tak ne, jo nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Ščerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutný, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No a podobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím no. Se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni některý dědkové jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale všem nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejchat čerstvýho vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou z třebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše,
1: no.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Kolednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. No, výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy sám jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, no, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním je nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, ale jako léčebný ústav Svoboda třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní s buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klamgalasův v palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěže svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti. Takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak... zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy. Bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu. Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No, a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. Aha. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže

0: off.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
0: A to se máme, to se máme, děkujeme.
2: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to... To je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprosk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám tý dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala, nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
0: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka, rozumím.
1: No jasně. Čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce. No uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, veme se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale...
2: Ne, to ne.
1: Děkujeme,
2: to ne.
1: Naschledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Česko by mohlo mít prvního pilota ve vesmíru. Plzeň spustila program na ochranu vybraných stromů před bobry. Klučná na severním Plzeňsku plánuje rekonstrukci sportovní haly. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké pondělí. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Plzeň chce ochránit významné stromy před bobry, využije k tomu repelentní nátěr. První stromy nechá město ošetřit podél řeky Mže v oblasti Malesic, Radčic a na soutoku s Radbuzou. Ochrana se soustředí na cenné dřeviny, ostatní ponechá přirozené aktivitě bobra, popisuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
4: Tím hlavním nástrojem ochrany je aplikace speciálních repelentních nátěrů na kmeny vybraných stromů. Ony tyto nátěry snižují atraktivitu dřevin pro bobry a současně jsou také šetrným řešením, které v podstatě neomezuje jejich pohyb a také ani nezasahuje do jejich přirozeného chování.
3: Tlučná na severu Plzeňska vymění během letních prázdnin okna v místní sportovní hale. Od rekonstrukce si obec mimo jiné slibuje snížení energetických nákladů, jak říká nezávislý starosta Tlučné Jan Opl.
5: Ve sportovní hale budeme měnit okna, staré kopility za nová, vyhovující a včetně zastínění, tak aby byly příznivější podmínky v tělocvičně a zároveň snížili jsme její energetické náklady.
3: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
6: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu.
1: Počasí.
3: V noci bude zataženo, místy občasný déšť, kránu srážky četnější. Nejnižší teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně ze sílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 131. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ze studia Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Ondřej Kapic. 4,5 minuty po 17. hodině začíná zpravodajská hodina pondělního vydání magazínu Den v kraji. O čem to dnes bude? Manětín na severním Plzeňsku slaví zásadní průlom, krajský úřad totiž mění záplavové území a ruší stavební uzávěru pro více než polovinu dosud blokovaných pozemků, což de facto otevře cestu ke stavbě nových rodinných domů. A už zítra se krajská metropole promění v centrum světového loutkářství, startuje totiž prestižní festival Skupova Plzeň, na který se sjedou umělci ze 16 zemí světa a my vám v exkluzivním rozhovoru odhalíme, jak dokáží moderní loutky uhranout dospělé publikum. Čekají nás také písničky prověřené časem, reportáže z celého regionu a aktuální předpověď od meteorologa. No a hned po Olouze Lounové přehledný souhrn dnešních klíčových událostí. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji klesla v květnu na 4%. Ve srovnání s dubnem se tak snížila o 0,1% bodu. Bez práce bylo přes 16 800 lidí, což je zhruba o 200 méně než v dubnu, uvedla ředitelka Plzeňské krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská. Nabídka volných pracovních míst v regionu se snížila asi o 700 pozic na 6 800. Manětín na severním Plzeňsku se pravděpodobně rozroste o další domy. V plánu je také například rozšíření hřbitova nebo výstavba nového zázemí pro sportovní kluby. Krajský úřad totiž díky výrazně zmenšenému záplavovému území Manětínského potoka víme více než polovinu pozemků ze stavební uzávěry. Novinku s optimismem vítají soukromí majitelé pozemků, ale i vedení obce. Nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus k tomu říká.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj, kde jsme byli relativně omezeni v tom vybudovat něco nového.
2: Více se dozvíte už za chvíli. Plzeňský kraj zahájil stavbu mostu v obci Čeminy na severním Plzeňsku. Nový most nahradí stávající, který byl ve špatném technickém stavu. Dokončený má být do konce listopadu, uvedla mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová. Most je na frekventované silnici druhé třídy číslo 180, která spojuje sever a jih Plzeňska. Jde o aglomerační okruh kolem Plzně, propojující 5 měst a desítky obcí, překonává Berounku i její přítoky. Už zítra v Plzni odstartuje 36. ročník Mezinárodního festivalu Skupova Plzeň. Na přehlídce se představí divadelníci ze 16 zemí, mimo jiné z Kanady, Dánska, Japonska nebo Španělska. Ředitel festivalu Jakub Hora při této příležitosti pro Český rozhlas Plzeň připomněl, že loutkové a alternativní divadlo není rozhodně určeno jen pro dětské diváky.
4: Princip loutkového divadla využívají celosvětově normálně činoherní scény i divadla, která jsou určená dospělému publiku.
2: Podrobnější informace uslyšíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Za 2,5 minuty bude 17:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň. V Manětíně na severním Plzeňsku se dočkali. Krajský úřad na základě změny záplavového území vyjme přes polovinu pozemků se zákazem stavět se stavební uzávěry. Vedení radnice si od změny slibuje třeba rozšíření sportovního areálu nebo plochy místního hřbitova. Někteří majitelé soukromých pozemků budou moci stavět rodinné domy.
1: Tady se to třeba vyleje drobet, ale tam vejš potom tam u mě, tam je jako už to koryto takový hubší.
2: Jedním z majitelů pozemků v záplavové oblasti Manětínského potoka je Petr Severa. Co to pro vás doteď znamenalo?
1: To omezení bylo docela dost velké. V aktivní záplavové zóně se vlastně nesmí nic skladovat ani stavět. Takže pro mě to bylo omezení opravdu velké.
2: Vy jste na svém pozemku osobně zažil nějakou velkou vodu?
1: Na mém pozemku jsem to nezažil a nezažili to ani rodiče. A vlastně tady na tom místě, co stojíme, tak já vlastně bydlím o nějakých 100 metrů dál, takže vím vlastně opravdu, o čem mluvím. No. Žiju tady od malička, celý život naše rodina.
2: Tady vy jste léta nemohl si postavit chatu, přístřešek, prostě nic. Byl tady striktní režim, žádná zástavba.
1: Jo, přesně tak, no. Ten zákon neumožňoval ty stavby.
2: Nebojíte se, že i když teď budete moc stavět, že se někdy nějaká voda přižene?
1: No, tak určitě ty obavy jsou tady, že jo, ale říkám si, že ta voda se oteče.
2: Změna záplavové oblasti Manětínského potoka se týká přibližně 25 kilometrů toku, z toho většina je na území města Manětín.
3: Pomůže nám to v nějakém rozvoji.
2: Nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj, kde jsme byli relativně omezeni v tom vybudovat něco nového nebo prostě zasahováno to záplavové území, že se bude moct vybudovat nová infrastruktura.
2: Rozšíření území mimo aktivní záplavovou zónu potoka se dotkne i místa posledního odpočinku v Manětíně.
3: Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova, kde byla ta záplavová zóna také zmenšená a vidím, jak to jako pomoc obyvatelům podél toku přímo ve městě Manětín, kde by mohly vzniknout nové rodinné domy.
2: Na území Manětína se bude redukce záplavového území týkat přibližně 50%.
3: Celé to území, co je těch 25 kilometrů Manětínského potoka, převážná část je ve volné přírodě, kde jsou louky, pole a je to prostor pro ten další rozkvět náš.
2: Proč vlastně dochází ke zmenšení plochy aktivní záplavové oblasti Manětínského potoka? Vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.
4: Lepší metodiky výpočtu té hlavně aktivní zóny záplavového území. Proto dochází k aktualizaci všech záplavových území v kraji.
2: Říká Martin Plíhal, podle kterého se v minulosti vyznačovala záplavová území na základě dat z let 1930 až 1980.
4: To byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti a ty srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vyhlašují, vymezují teďko v menším rozsahu, než to bylo dřív.
2: Podle krajského úřadu by redukce záplavového území v Manětíně měla vejít v platnost v průběhu letních prázdnin. Z Manětína na severu Plzeňska Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Červnové srážky přinesly částečnou úlevu vyprahlé krajině. Na mnoha místech západních Čech ale sucho dál drtí zemědělce i zásoby podzemních vod. Experti z projektu Intersucho varují, že hlubší vrstvy půdy zůstávají kriticky bez vláhy a nadcházející dny s bouřkami budou pro letošní úrodu klíčové. Jak to bude s počasím zítra, na to odpovíme už po písničce.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Posloucháte pondělní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň na hodinách 17 hodin 24 minuty.
1: Počasí.
0: Čas přivítat ve vysílání meteoroložku Janu Adamovskou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Přinesl dnešek něco výrazně jiného, než jste očekávali v počasí?
2: Řekla bych, že ani ne. Dnešek byl klidný, slunečný a teploty nám stoupaly až 28 stupňům.
0: Máme se na to samé připravit i zítra, anebo už přijdou nějaké srážky?
2: Tak zítra se počasí změní. Už během noci se zblížící studenou frontou obloha zatáhne a už se mohou objevit nějaké ty odnělé přehánky, hlavně gránu na jihu a jihozápadě kraje, případně může i zabouřit, kdyby nějaká bouřka přišla z Bavorska, ale ta pravděpodobnost je malá. A zítra už čekáme velkou oblačnost a od jihozápadu budou během rána přibývat srážky. Nejvíce bude pršet tak kolem poledne a později odpoledne už budou ty srážky od severozápadu ustávat a bude se i protrhávat oblačnost. Výjimečně přes den může ještě zabouřit, nejvyšší pravděpodobnost je v nějakém časném odpoledni. A maxima zítra očekáváme do 21 stupňů, na horách do 17 a ráno nám bude foukat ještě slabší vítr, během dne se nám rozfouká mírný a v případné bouřce a intenzivnější přehánce by ten vítr zesílil.
0: Já jsem před chvílí říkal, že západní Čechy bojují se suchem. Znamená to, že třeba v tomto týdnu by se ta situace mohla zlepšit?
2: Tak ten týden bude takový deštivější a chladnější, dá se říct.
0: Takže nějaká šance viděna toho, že by to sucho mohlo být menší, tady přeci jenom je.
2: Je, ono tak zaprší, tak asi každý den.
0: Něco málo. Uzavírá předpověď počasí meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji za to a přeji pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, pomalu bude 17:30, my vás v příštích minutách zavedeme do fotografického ateliéru na náměstí Republiky v Plzni. Velkoformátové fotografie tam stále ještě analogovým způsobem tvoří fotograf a pedagog Radovan Kodera. Teď ale pojďme v pořadu Den v kraji k tomu, co nás čeká zítra. Zítřkem totiž začíná prestižní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Na akci, která potrvá do 14. června, se představí umělci ze 16 zemí. O tom, co se na 36. ročníku mezinárodní přehlídky odehraje, si dnes povídala moderátorka Iva Kokešová s ředitelem festivalu Jakubem Horou, který je zároveň i šéfem plzeňského divadla Alfa. Ivu Kokešovou kromě jiného zajímalo, zda loutkové divadlo dokáže oslovit i dospělé publikum.
1: Asi se shodneme na tom, že většina lidí si myslí, že loutkové divadlo je jenom pro děti. Plzeň je určitě divadelní město, tady se chodí do divadla hodně moc. Co byste tak řekl posluchačům, kteří chodí na činohru, kteří chodí na muzikál do divadla Josefa Kajetána Tyla a třeba se bojí na to loutkové divadlo přijít z nějakého důvodu?
2: No, to rozhodně nemusí, protože vždycky budou milé překvapení podle mých zkušeností. Ono je pravda, že minimálně v posledních 20 letech, co sleduji, tak princip loutkového divadla využívají celosvětově normálně činoherní scény i divadla, která jsou určena dospělému publiku. Takže je to běžné jak ve světě, tak v České republice. Jenom u nás možná tento fakt je ještě ne tak úplně známý, protože do těch českých činoherních scén tento trend úplně nepronikl, ale třeba německé berlínské Schaubühne je vlastně dneska známé touto kombinací, že občas se v těch činohrách objevují opravdu výtvarné prvky a je to takové divadlo, které vlastně fúzuje všechny možné vlivy s činohrou dohromady, včetně té loutkového divadla.
1: A v řadě těch představení se objevují vyloženě dospělácká témata, smrt, černý humor, to je přece všechno pro dospělé.
2: Ano, myslím, že to je vlastně odraz tohoto faktu je na našem festivalu vlastně pravidelně, protože my uvádíme vlastně řadu představení, možná víc než polovina představení je určená vlastně dospívajícímu a dospělému publiku a jsou to věci, které opravdu občas řeší i filozofická témata, jako třeba plynutí času. Já bych vlastně mohl zmínit představení Kale Nia a souboru VHS Finska Tempo, který přijíždí na Skupovku vlastně po 10 letech znovu a to je vyloženě iluzionista, který vlastně na jevišti pomocí objektového divadla a rozžívání různých objektů zastavuje čas, ohýbá čas, jako vlastně před očima diváků vidí, nebo lidi vlastně vidí jenom filmové triky, ale prostě naživo v přímém přenosu. Takže to jsou věci, kdy takovýhle umělec vlastně si veme loutky a objekty a protože ty dokáží vlastně víc než lidi a dokáže s nima vytvořit triky, které jsou prostě naprosto jako nevídané. Já jsem to představení viděl a opravdu jako nevím vlastně, jak to ten člověk dělá.
3: Den v kraji.

0: Pondělní den v kraji, 5 minut po 17:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Kodera pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí také studenty na fakultě umění a designu Ladislava Sutnera v Plzni.
1: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí dva záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
2: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
1: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák DVD. Tam vyvolávám z té role, která se prodává, má šíři 108 cm, ta šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka, do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se to tak pěkně vypne, takhle vlastně jako je tady ta fotka, co tady visí.
2: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
1: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
2: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
1: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu. Dokumentoval osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřu na oči.
2: To je v této době dost ojedinělé.
1: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teďko už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, protože je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře při expozici, takže tam si přinesu naexponovaný papír, červený světlo v kanistru, vývojku, ustalováč a pak přímo na přednášce tu fotku vyvolám.
2: Takže opravdu magie.
1: Vidíte napřed ten bílej papír a teď se tam začne objevovat teprve ten obraz postupně, když to potírám tou houbičkou, tou vývojkou, takhle to tam vzniká. No. Těm studentům to takhle ukazuju a je velký zájem vždycky o tu analogovou fotografii.
2: Vystoupali jsme na půdu.
1: Pozor na hlavu. Tady ta půda je takový zajímavý prostor, navíc s výhledem na náměstí a tady mám takhle rozvěšený nějaké věci, které vznikaly při těch přednáškách. Tady jsou pak ještě nějaké fotogramy, co jsme taky udělali na přednášce. To znamená, že před ten bílej papír někoho postavím a někdo bleskne a vlastně se udělá světelný otisk na ten fotografický papír, který potom vyvoláme taky přímo na té přednášce.
2: Z ateliéru na náměstí je výhled na katedrálu. A protože Radek Kodera rád zachycuje to, co mizí, tak jeho nejbližší plán je zachytit rekonstrukci katedrály. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: K zajímavým místům Plzně patří Rabínský dům, ve kterém slouží i rituální lázeň mikve. Více za chvíli.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Každý

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 46,5 minuty. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou. Opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v našem kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venku fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Koloudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
2: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikrofon

0: je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
0: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.

0: 17 hodin 54 a půl minuty do 18. hodiny už moc času nezbývá. Do zpráv Petry Broučkové vám zaspívá ještě Jana Chládková. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň se kromě jiného dozvíte zajímavosti z regionálního sportu. Fotbalisté Petřína po dvou letech opouští třetí ligu a v příští sezóně budou hrát o patro níž. Už o toho nebude kapitán Lukáš Nový, 35-letý obránce se rozhodl ukončit kariéru v A-týmu. Z výstavby větrných elektráren se stává horké politické téma. Je to vidět i na počtu připomínek, které posílali například i lidé z Plzeňského kraje Ministerstvu pro místní rozvoj kvůli navrhovaným akceleračním zónám. Právě v nich by měly větrné elektrárny stát. V lesích kolem Rokycan přibývají tůně. V těchto dnech dokončují v Rokycanském polesí už 11. Cílem místních lesníků je zadržet co nejvíc vody v krajině. Více se dozvíte v zítřejším vysílání. No a čekají vás i další pravidelné rubriky, například hudební pořady Muziky, Muziky a Špalíček a ještě předtím Den v kraji. Ondřej Kapic se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V plzeňském kraji je necelých 7 tisíc volných pracovních míst. V budově bývalé pošty v Babylonu na Domažlicku vzniknou sociální byty. Přebytek zahraničního obchodu v Česku v dubnu meziročně klesl. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. V plzeňském kraji ubylo lidí bez práce. Na konci května jich bylo přes 16 800, což je zhruba o 200 méně než v dubnu. Nezaměstnanost v regionu se tak snížila o desetinu procentního bodu na 4%. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce v Plzni klesla taky nabídka volných pracovních míst.
4: V průběhu května nám zaměstnavatelé nahlásili téměř 1300 nových volných pracovních míst. Nicméně oproti minulému měsíci došlo k poklesu o téměř 700. Ke konci května jsme tak registrovali asi 6800 volných pracovních míst.
3: Nejvíce zaměstnavatelé hledají montážní dělníky, řidiče nákladních aut nebo pomocné pracovníky na stavbách. Nové sociální byty budují v Babyloně na Domažlicku. Vzniknou v budově bývalé pošty. Náklady jsou zhruba 9 milionů korun, z toho většinu pokryje dotace, říká nezávislý starosta Pavel Bambásek.
5: Je to samozřejmě kompletní rekonstrukce celé budovy. Muselo se to celý přeorganizovat, aby tam vznikly ty sociální byty a budou ještě bezbariérové, takže aby to bylo všechno upraveno a splňovalo to ty normy. Tak sloužit budou samozřejmě hlavně místním občanům. Jsou to seniori, maminky s dětmi, jsou to postižení lidi a hotovo by mělo být v září letošního roku.
3: Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy korun. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
6: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
3: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 32 obětí. Přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajzii.
0: Sport.
3: Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o jeho příchodu informovali na svém webu.
0: Počasí.
3: V noci bude zataženo, ojediněle déšť, k ránu srážky četnější, nejnižší teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno, během rána s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkou. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost se postupně protrhá. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 35. kilometru u Žebráku ve směru na Prahu počítejte s probíhajícími pracemi na údržbě mostu. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Krásný a ničím nerušený poslech u dobré dechové muziky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bude připomínkou velké hudební osobnosti, kterou je bezesporu kapelník, aranžér a trumpetista Václav Hybš. Těžiště jeho tvorby bylo především v oblasti pop music, ale velice často a rád se věnoval také hudbě lidové. První takovou ukázkou bude polka Josefa Poncara, kterou nám za doprovodu orchestru Václava Hybše zaspívá Josef Zíma a aranžmá písně má na svědomí Václav Hybš osobně. Ostatně tomu tak bude u všech dnešních nahrávek.

Václav Hybš se narodil 3. června 1935 v Polici nad Metují. Nejprve se jako malý chlapec učil hře na klavír, později na housle a ve 12 letech začal hrát pod dohledem svého dědečka na svůj osudový nástroj – trubku. V roce 1950 byl přijat na konzervatoř a získal svá první angažmá v pražských orchestrech. Byl to například orchestr Zdeňka Bartáka, orchestr Ladislava Bezubky a od roku 1960 taneční orchestr Československého rozhlasu pod vedením Karla Krautgartnera. V netradiční aranži a podání Hybšova orchestru si poslechneme slavný valčík Jana Kacerovského a Ladislava Nuzharta Už troubějí. Zpívají Iveta Simonová a Milan Chladil.

Samostatný orchestr pod vedením Václava Hybše působil v letech 1962 až 1964 v divadle Rokoko. V roce 1969 jej Václav Hybš rozšířil a orchestr se tak mohl zařadit na scénu populární hudby vedle nejslavnějších big bandů své doby, jakými byly orchestry Karla Vlacha nebo Gustava Broma. Od založení vlastního orchestru Václav Hybš zásadně aranžoval všechny skladby sám a začal spolupracovat s celou řadou populárních zpěváků. Hlavním zpěvákem orchestru byl do roku 1974 Valdemar Matuška, se kterým Václav Hybš natočil mimo jiné LP desku Lidové písně z celého světa, ze které si poslechneme českou lidovou písničku Zdálo se mě, má panenko.

Orchestr Václava Hybše vystupoval velice často v zahraničí. Posluchači ho mohli slyšet v Kanadě, ve Švýcarsku, v pařížské Olympii nebo ve Vídni, kde hrál pravidelně na plesech vídeňských filharmoniků. Legendárním se stalo také vánoční turné, se kterým Václav Hybš více než 40 let brázdil celou Českou republikou a každoročně během necelých 2 měsíců odehrál až 50 koncertů. Jeho aranže českých vánočních koled jsou jedním z nejkrásnějších hudebních počinů všech dob. My si ale teď poslechneme písničku Tulák Karla Haschlera, kterou nám zaspívají Naďa Urbánková a Karel Hála.

Václav Hybš velice rád spolupracoval i s umělci z oblasti vážné hudby. Například s houslistou Josefem Sukem, se kterým natočil 3 LP desky, které pronikly na trh západní Evropy, ale i Ameriky nebo Japonska. Slavná je také spolupráce Václava Hybše a zpěváka lidových písní, moravského slavíka Jošky Černého. Z jejich společného díla si poslechneme píseň Když jsem já šel okolo vrat.

Hipšův orchestr byl vždy dobře rozpoznatelný od ostatních českých big bandů. Na rozdíl od nich Václav Hipš nepoužíval saxofony, které nahradil lesními rohy, což orchestru dodávalo měkký a specifický zvuk. Předností orchestru byla také žánrová pestrost repertoáru, od populárních a swingových skladeb přes lidovou muziku až po operetu či operu. Díky tomu byl orchestr Václava Hipše vždy velmi populární u posluchačů a získal celou řadu prestižních hudebních ocenění. Josefa Zímu teď doprovodí ve směsi písní Karla Hašlera.

Václav Hybš odešel do muzikantského nebe 12. dubna 2026 ve věku nedožitých 91 let. V jedné ze svých knih Václav Hybš píše: Když jsem přinesl v začátcích svého orchestru do nahrávacího studia plnou tašku not a začal jsem je rozdávat hudebníkům, ozývalo se ze všech stran. Kde jsou noty, tam je bída. Z toho se postupem času stal slogan, který Václav Hybš přijal s jistou nadsázkou jako své životní krédo. Já bych proti tomu použil motto jiného slavného kapelníka, Karla Vlacha. Ten říkával, s muzikou je život těžkej, ale krásnej. A takový byl jistě i pro Václava Hybše. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky, muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Právě nám dohrála znělka Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň, kterou už od této středy až do neděle budete slýchat na festivalových pódiích, a to na různých místech v Plzni nebo také v Konstantinových Lázních. Ano, 28. ročník festivalu proběhne už v tomto týdnu a v následujících minutách vám podrobněji povím o jeho programu. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Lidová muzika souboru písní a tanců Jiskra dohrála v dnešním Špalíčku a není to náhoda. Právě členové tohoto souboru se totiž každoročně starají o bezchybný chod celého festivalu a bude tomu tak i letos. Poprvé se s letošními festivalovými účinkujícími, kteří budou z různých míst České republiky, Slovenska, Chorvatska, Francie, Portugalska, Korfu a Chile, můžete setkat už tuto středu 10. června v Konstantinových lázních. V přírodním amfiteátru tam v 19 hodin začne festivalový folklorní večer. Účinkovat bude soubor Jiskra 58, Sokol Valcha Plzeň a také hosté z Portugalska, Korfu, Chile a Francie. Vstup je zdarma a akce se koná za každého počasí. V případě nepřízně počasí se uskuteční v prostoru lázeňského hotelu Prusík. A teď si pojďme pustit malou hudební ukázku francouzské lidové hudby, konkrétně souboru z Limoges, který se letošního festivalu zúčastní.

Program letošního Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeni 2026 bude pokračovat ve čtvrtek 11. června a v tento den se přesune do nádherného prostředí selského dvora u Matoušů v Plzni Bolevci. Bolevecké folklorní zastavení u Matoušů Lipka tam začne v 18 hodin. I tady bude vstup zdarma a akce se také uskuteční za každého počasí. Ve čtvrtek se v boleveckém programu představí soubory Jiskra 58, Sokol Valcha Plzeň, dětské soubory Jiskřička a Mladinka z Plzně a také zahraniční hosté z Portugalska, Francie, Korfu, Chile a Slovenska. No a trochu slovenského folkloru si ve špalíčku dopřejeme i teď.

dnešním špalíčku vás zveme na 28. Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň 2026, který proběhne už tento týden. Zatím byla řeč o středečním a čtvrtečním programu v Konstantinových lázních a Selském dvoře u Matoušů v Plzni Bolevci. No a od pátku do neděle se pak už bohatý program bude odehrávat přímo na hlavní festivalové scéně u Branky.

Portugalska, Chorvatska, Francie, Korfu, Ukrajiny, Slovenska a Chile. Na tento hlavní pořad pak na stejné scéně naváže ještě krásný program folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy, vzpomínka na Zdeňka Bláhu. Začne v 8:30 večer. No a muzika souboru Úsměv teď zahraje i v našem špalíčku a pochopitelně to bude hudební úprava právě Zdeňka Bláhy.

Program na hlavní festivalové scéně u Branky v sobotu 13. června začne už v 11 hodin a potrvá prakticky nepřetržitě až do večera. Chystá se třeba pořad souborů Mladinka a slovenské Borinky od 11 hodin nebo pořad věnovaný 60. výročí spolupráce partnerských měst Plzeň a Limoges a také malá přehlídka francouzských lidových krojů od 13 hodin. V 15 hodin začne hlavní sobotní pořad a určitě si nenechte ujít ani sobotní večerní pořad plný půvabných lidových svatebních motivů. Poprvé v historii festivalu bude na festivalové scéně uvedena ukázka tradiční svatby z Plzeňska, z Chocka, tu předvede národopisný soubor Postřekov a horáckou svatbu pak uvede plzeňský lidový soubor Mladina. Těšit se můžete na rekonstrukce náležitých svatebních krojů, což bude nádherná podívaná. Tak tedy sobota 13. června od 19 hodin na scéně u Branky v Plzni.

Tak a ještě se také musíme zmínit o nedělním programu letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Scéna u branky v Plzni bude od 11 hodin jako tradičně patřit dětem. Představí se dětské soubory Mladinka a Mladinečka, Borinka ze Slovenska, Plzeňáček, Kvítek, Malá muzika z Chrástu a Jiskřička. Součástí bude také doprovodný program pro rodiny s dětmi Budeme si hrát. Tak si přijďte s dětmi něco pěkného na folklorní motivy vyrobit anebo zahrát. V neděli 14. června jste pak ještě zváni od 14 hodin na Doubravku, kde se můžete v Habermanově parku naposledy setkat s letošními účinkujícími. I tady bude vstup zdarma. Program letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026 i medailonky letošních účinkujících si můžete detailně prohlédnout na stránkách www.mffplzeň.eu a nebo můžete festivalové dění i zákulisí sledovat na Facebooku nebo Instagramu. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu loučí a krásné festivalové zážitky přeje Michaela Vondráčková.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. V Nýřanech začala na hlavním tahu výstavba nové okružní křižovatky. Zítra bude oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. V Nýřanech na severu Plzeňska začala přestavba křižovatky Havířské ulice a Benešovy třídy na kruhový objezd. K investiční akci správy a údržby silnic Plzeňského kraje se připojilo i město Nýřany, jak říká nezávislá starostka Pavlína Cajsová.
2: Jedná se o nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Město se na této akci podílí částkou téměř 10 milionů korun na výstavbu chodníků, parkoviště a veřejného osvětlení. Výstavba, která potrvá do konce letošního roku, tedy sebou určitě přinese zhoršené podmínky dopravy.
1: Blovice na jižním Plzeňsku nainstalují na střechu polikliniky fotovoltaickou elektrárnu. Provozovatelé lékařských ordinací i další nájemci tak ušetří za elektrickou energii. Možné přebytky radnice přesdílí na budovu radnice nebo na další městské objekty, říká místostarosta Blovic Michal Hodek, zvolený za TOP 09.
3: Ta akce má rozpočet 1,2 milionu korun. Řešíme tam elektrárnu o výkonu 37 kW, s tím, že tam bude ještě doplněná baterií o kapacitě 20.
1: Instalace panelů skončí během několika týdnů. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Sport. Italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde ho čeká plánovaná série vyšetření. Podstoupit testy chce světová jednička po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratila takřka vyhraný zápas a z Grand Slamu vypadla. Počasí. Zítra čekejte oblačno, během rána s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkou. Později odpoledne srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku počítejte s úplnou uzavírkou Poplužní ulice v místě železničního přejezdu u Sila. Objížďka vede přes ulice Hradištská a Podstrání. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho, ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

uchazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna, v noci bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. Musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter. Samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince Zen byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrál hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový žlopeče štrůdla a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: vína. Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nestedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila, nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladykou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A přišla, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit na hlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažma, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
1: No, porty.
2: Porty,
1: jo, jo,
2: porty,
1: jo, porty.
2: Když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, že jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Ne, já mám ráda naši zem, mám ráda naši řeč, mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu, to je až někdy přehnaný, ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná, ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No co byste takhle popřála světu, nebo říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada, opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trimské písně budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Highway 40 Blues jako asfaltový blues s největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Green Hornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Weekend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Oddechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Judds s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jehož kolébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Národní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachatickou v úseku hlavního tahu číslo 4 strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: chlmy, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to To bych si ani nepřál, teda pěkně.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak, a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
3: To je pravda.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
5: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
6: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
6: No, tak... Já, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestihl představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, když jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
7: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to musíš to připomenout, no, musíš to
3: ale na takový šokující zážitek, já nejsem voknář příliš velký, a když je, se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo, zatím teda. A, ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je... jaksi milenecký vztah ve stromci svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný a teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu. Je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
4: Já jo. Nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy jo. Vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvíraly. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
3: Aby se neotvíraly.
4: Aby se neotvíraly sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
7: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
4: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
7: To je vlastně pravda, protože
4: kolegové z techniky vyvedli.
7: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
4: Zas a vstoupí do té iluze.
7: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz. Thank you.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Jej na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista.

0: dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
1: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana. Zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné, já ne. I když se nahlas ptají, zdali já, pane?
0: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí stranou na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Nevšak Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká, zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
1: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
2: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
0: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
2: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoli nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
1: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
3: Co se děje?
2: Milánský arcibiskup umírá.
4: Svatý Karel Boromejský.
3: Svatý?
4: Určitě bude prohlášen za svatého.
2: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
5: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
1: Často jsem se celé hodiny

jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Myslím se ptala na to, kde jsem a to.
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm.
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říká, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to já asi říkám, často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení. Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žijí úplně jinak.
0: Tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně jo. Tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Hlejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem třeba myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: Rakouští kamenářky, ty to znají. Co. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mm-hmm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit. Užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No
1: ať
0: je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře,
1: no,
0: tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No hlejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhu ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko, no. Když prší, tak na zahrádce je vlhko a to nemám rád, no. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko. Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kerluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů, jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, tam je kačeně, já je sleduju a mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím pro kačeně.
0: Ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mi taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík od toho, co jsem tam to krmení znesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu.
0: Aha.
1: Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala aj s tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý, ale
0: jsem
1: o ten rybník neudělala, ale o ten vozík, já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk. Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, až jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá dom, odsprchovala se a šla jsem si zase nakoupit.
0: Ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany, a tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, když je to. Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory, i to zelený, co tam všechno roztekvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, mm-hmm. to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano, ano, jak, ano, ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že to na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těkně.
0: Taky, krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji začátku. Telefonním linkám.
1: Jo, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu a řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
0: jo.
1: Na kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: No, ano.
0: Barevný šál? Ano, ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout. Tak úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: To je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní době.
0: Rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: A všechny
0: zdravím,
1: dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tušku, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mě líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat. No.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo? Takže nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno.
0: Ano.
1: Sice tam tomu člověku zajetí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit aj ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, jasný.
1: Takže takhle to mě nabíjí, když někdy, jo, když jsi sám, tak většinou někde učinám, jako, jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu usnout všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny, pak nechci spát. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže
0: tak to je dobře, No, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuji, že jste mě vzala, paní Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak.
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: Ano.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafe si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano, jo, ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím, rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no a přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. No,
0: možná se nám nějaký blázen, rybář ale... ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no,
1: ale
0: jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se taky. Hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila svět a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě a máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, a i nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo? Protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no,
1: utekl.
0: No, to se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si v oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčky a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke

0: kávičce.
1: Jo.
0: Jo, a prostě dobrý oběd, taky pro mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
1: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
0: To je víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 letá a ta mě naučila tolik věcí a já mám do dneška fotku v peněžence.
1: Jo.
0: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozeníček vždycky takovej vzala a jeli jsme a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou a ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
1: tak
0: úplně...
1: Tak to je krása.
0: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli a ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
1: Ano, ano, a už prosím jenom krása, protože mně se blíží půlnoc.
0: Takže prostě děkuji za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
1: No je,
0: úplně nádhera. A takovej prostě, jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
1: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
0: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
1: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat. Ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to no, bylo potrženo, ano. Sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, a že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak. Dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas skováte?
1: Já těch světů mám několik,
0: no.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: Jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, a měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru,
0: mm-hmm.
1: Tak jsem je prostě tady jeden zdroj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědí mě to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdem, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesoustředí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country,
0: mm-hmm.
1: Takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: To, když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou třeba jenom na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského seriálu.
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na Potlachu tramského seriálu Zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem si měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo nebo turistika na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů,
0: mm-hmm.
1: Tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostinské vrchy. Potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale ono je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do Vejde s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak si...
1: Tak to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom...
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc přeju krásné.
1: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to, nenudím se.
0: To je dobře. Takže tak. To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No a podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mhm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Já, paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Je. A víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost
1: třeba,
0: tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásil a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu, ten se mi moc líbil, mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře,
1: to
0: tak to bude mi určitě, to bude mi určitě radost.
1: Práce. Dobrá práce, vaše práce, paní redaktorko, děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji, užívejte si krásné jarně-letní přírody, hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap na lámej. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Cituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, úklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ač jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím se soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ne, že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře.
1: No, když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
1: No, ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si, taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu, nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším nedej se, nedej se, nedej se.
0: Mm-hmm.
1: To slyším, tak je, jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ta, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, mm-hmm. Já slyším, nedej se, nedej se, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrličkama, jo, a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl včera, v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival.
0: Mm-hmm.
1: A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den.
0: Mm-hmm.
1: No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček,
0: mm-hmm.
1: a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
0: Ano, ano, ano.
1: Na hřišti, na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: festival. Že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den, jo, pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidičky.
0: Moc děkuju za všechny.
1: Já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným jako zvukově jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se tohlám to přírodo,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a taky obývám stromy.
0: Jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, tam v přírodě si nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfaněli úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Ale nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No,
0: mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, mm-hmm. Odevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali odevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela
0: mm-hmm.
1: a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jakou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid, klid.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě
0: mm-hmm.
1: a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu.
0: Mm-hmm.
1: Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre-Dame a tohle než ještě schořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích, no.
1: No, to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle.
0: Mhm.
1: Ale vždycky jsem tam šel se podívat
0: mm-hmm.
1: a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba
0: mm-hmm.
1: a seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal
0: mm-hmm.
1: a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzem a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať se sednou do kostela na půl hodiny.
0: Mhm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí.
0: Hmm?
1: Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mě je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. Tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě bude
2: život.
3: Přeď vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom, mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby. Pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Ten to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě, říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. A tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? Vy vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Krásné výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: No. Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, by si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky, no.
2: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zas tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal jsem jich hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho bylo a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
2: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
2: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
2: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole. Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo, tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, tak Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
5: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
5: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
5: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
5: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
5: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
5: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
5: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
5: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
5: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
5: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
5: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
5: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
5: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
5: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
5: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
5: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
5: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
5: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
5: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon. Davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků.

bez sporu, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale se ved najít tu němou.

píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila skuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k nim laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej